Dozněla symfonie číslo 41 C-dur Kechel 551 Wolfganga Amadea Mozarta, zvaná Jupiter. A to v úpravě pro flétnu, housle, violončelo a klavír Johana Nepomuka Humla. Hráli Uwe Groth, flétna, Friedemann Eichhorn, housle, Martin Ruml, violončelo a Roland Krieger, klavír.

Všech pět Beethovenových klavírních koncertů vyžaduje vysokou virtuozitu. První čtyři si hrál sám Beethoven, jen poslední, klavírní koncert číslo 5 opus 73, známý jako Císařský, který měl premiéru v roce 1810, už Beethoven kvůli zhoršujícímu se sluchu nehrál. Koncert je věnovaný skladatelovu příteli a mecenáši, rakouskému arcivévodovi Rudolfovi. My uslyšíme jako solistu Alfreda Brendla, vídeňské filharmoniky řídí Sir Simon Rattle.

Klavírní koncert číslo 5 opus 73 Ludwiga van Beethovena, zvaný Císařský, hráli Alfred Brendl a orchestr vídeňských filharmoniků. Provedení řídil Sir Simon Rattle.

Cyklus Písně milostné, opus 83 Antonína Dvořáka, vznikl přepracováním 8 písní z cyklu Cypřiše a nejspíš jako řada jiných Dvořákových děl souvisí s náklonností k Josefíně Kaunicové. Zpívá Jana Jonášová, soprán, na klavír hraje Jiří Pokorný.

Cyklus písně Milostné opus 83 Antonína Dvořáka zpívala Jana Jonášová. Na klavír hrál Jiří Pokorný. Symfonie číslo 41 C-dur Kechl 551 Wolfganga Amadea Mozarta, zvaná Jupiter, je jeho poslední symfonií. Vznikla roku 1788 a není vůbec jisté, kde vlastně zazněla za Mozartova života. Označení Jupiter pochází nejspíš od impresária Johana Petra Salomona. Orchestr Anima Eterna Brugy řídí Jost van Immerseel.

To byla symfonie číslo 41 C-dur ke chl 551 Wolfganga Amadea Mozarta, zvaná Jupiter. Orchestr Anima Eterna Brugy řídil Josvan Immerzell.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Pěkný poslech stanice Český rozhlas D-dur přeje a hudbu vybírá Jana Vašatová. Budou to díla, která napsali Bohuslav Martinů, Camille Saint-Saëns, Jan Málek, Carl Maria von Weber, Claude Debussy, Franz Schubert, Wolfgang Amadeus Mozart a Jiří Antonín Benda. Na úvod zazní trio pro housle, violončelo a klavír číslo 30 dur Bohuslava Martinů. Poslední ze skladeb, které komponoval pro toto komorní obsazení. Hraje Smetanovo trio.

Svita Karneval zvířat skladatele Camille Saint-Saense nese podtitul Velká zoologická fantazie pro dva klavíry a komorní soubor. Původně ji Saint-Saens vůbec nechtěl zveřejňovat. Určil ji pro soukromé provozování, protože se bál o své vážné skladatelské renomé. Nakonec komorní soubor vyměnil za orchestr a takto se svita úspěšně provozuje dodnes. Hrají Pavel Štěpán a Ilja Hurník klavíry, symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídí Martin Turnovský.

Karneval zvířat Camille Saint-Saense hráli Pavel Štěpán a Ilja Hurník, klavíry, symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Martin Turnovský.

V díle skladatele Jana Málka najdeme vedle symfonických a komorních skladeb celou řadu skladeb pro sbory, ať už sbory dospělých nebo sbory dětské. A nebo dívčí jako následující cyklus pro dívčí sbor, flétnu, housle, violu a klavír na slova české a moravské lidové poezie s názvem Kvítí milodějné. Zpívá dívčí sbor pedagogické školy v Karlových Varech, který vede Jiří Štrunc. Hrají Vojtěch Lindauer, flétna, Jan Sedláček, housle, Jan Vacek, viola a Karel Friesl, klavír.

Květí milodějné, cyklus pro dívčí sbor, flétnu, housle, violu a klavír na slova české a moravské lidové poezie skladatele Jana Málka zpíval dívčí sbor pedagogické školy v Karlových Varech sbormistr Jiří Štrunc. Hráli Vojtěch Lindauer, flétna, Jan Sedláček, housle, Jan Vacek, viola a Karel Friesl, klavír.

Začátkem 19. století se Karl Maria von Weber seznámil v Mnichově s klarinetovým virtuózem Heinrichem Josefem Bermannem a posléze pro něho zkomponoval několik skladeb. Patří k nim i koncert pro klarinet a orchestr číslo 2 Es-dur opus 74 z roku 1811. Uslyšíme ho v podání Sabine Meyer a Staatskapelle Dresden, kterou řídí Herbert Blomstedt.

Koncert pro klarinet a orchestr číslo 2 Esdur opus 74 Karl Marie von Webera hráli Sabine Meyer a Staatskapelle Dresden, kterou řídil Herbert Blomstedt.

Claude Debussy napsal svých 12 etid pro klavír údajně jako varování pianistům, aby se nepouštěli do hudební profese, pokud nemají pozoruhodné ruce. První z cyklu těchto pozdních mistrovských děl je věnována jinému mágovi klavírní techniky, kterým byl Karl Černý. Hraje Jean-Yves Thibaudet.

Velká symfonie C dur je poslední symfonií France Schuberta. Podle nových zjištění nese číslo 8. Premiéru roku 1839 v lipském Gewandhausu řídil Felix Mendelssohn Bartholdy. Symfonie trvá hodinu, proto se ji na rozdíl od symfonie C dur číslo 6 říká právě velká. London Classical Players řídí Roger Norrington.

Nyní zazní jedno z raných Mozartových salzburských divertiment. Divertimento B-dur, kechl 137. Academy of St. Martin in the Fields řídí Sir Neville Mariner.

Divertimento B-dur Kechl 137 Wolfganga Amadea Mozarta hrál orchestr Academy of San Martin in the Fields, který řídil Sir Neville Mariner.

Jiří Antonín Benda patřil k prvním mistrům melodramu, ke kterým ho inspiroval Jean-Jacques Rousseau, se kterým se seznámil na dvoře v Goethe. Ariadna na Naxu je Bendovým prvním dílem tohoto druhu. Dějově vychází z řecké mytologie. Účinkují Brigitte Quadlbauer jako Ariadna, Peter Uraj jako Theseus a Herta Schell jako hlas nymfy. Pražský komorní orchestr řídí Christian Benda, potomek slavného muzikantského rodu.

der Sturm unwiderstehlich. Götter, vergebens! Vergebens!

Dozněl melodram Ariadna na Naxu Jiřího Antonína Bendy. Účinkovali Brigitte Quadlbauer jako Ariadna, Petr Uraj jako Theseus a Herta Schell jako hlas nymfy. Pražský komorní orchestr řídil Christian Benda.

Divadlo Bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartmá v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Příští stanice, Staroměstská.
2: Stanice Staroměstská pražského metra. Právě tady vystupují mnozí ze studentů konzervatoře, když jdou do své školy. My tam dnes směřujeme také, a to za panem ředitelem Petrem Čechem. Má připravený výběr hudby pro naše vysílání, je dnes na stanici D-dur při její pravidelné návštěvě hostitelem. Petr Čech je varhaník, nadále také koncertuje jako klavírista a je nejen pedagogem a ředitelem školy založené už v roce 1811 a je nejen výkonným umělcem, ale také varhaníkem v Týnském chrámu na Staroměstském náměstí v kostele s nejstaršími pražskými varhanami nástrojem ze 17. století. Můžeme se v jeho výběru těšit na varhaní i symfonickou hudbu, na hudbu českou, francouzskou, německou, na baroko, romantismus i na hudbu Petra Ebena. Příjemný poslech vám přeje od mikrofonu Petr Weber. Jsme u pana ředitele Čecha v jeho ředitelně. Ze zdí se na nás dívají jeho předchůdci, mimo jiné Bedřich Dionýs Weber anebo Antonín Dvořák, předchůdci v úřadu. A za zdí je slyšet klavír, ale nevadí, my se soustředíme na to, že pro vás postupně máme krásný výběr hudby, výběr Petra Čecha, a to výběr nejen varhaní, jak by se dalo čekat, ale samozřejmě i jiné hudby. A ta první skladba, kterou před sebou na CD máme, ta je především o zpívání, když to řekneme takhle nehezky, ale samozřejmě i ten varhaní podíl tam je veliký. Janáčkova Glagolská mše s tím slavným postludiem, které jste taky určitě mnohokrát hrál.
3: Tak já bych předem popřál všem krásný den při poslechu. Věřme, že ten výběr bude pro posluchače příznivý a bude zaujímavý. A rád bych tedy představil samozřejmě Janáčkovu Glagolskou mši, která pro varhaníky je určitým momentem, kdy se dostanou vlastně do kontaktu s hudbou, která není psaná pro varhany úplně typickým způsobem, tak jak psávají varhaní skladatelé, ale tím, jak je napsaná, a samozřejmě Janáčka všichni z nás znají velmi dobře, jak je specifický svým jazykem, svou hudební řečí, tak je samozřejmě i pro varhaníky něčím, co v sobě skrývá určité výzvy. Já jsem Janáčkovou Glagolskou mohl interpretovat při mnohých koncertech s různými tělesy, nicméně nejčastěji jsem se dostal vlastně do kontaktu s Janáčkovou Filharmonií Ostrava a považuji vlastně toto propojení za zcela ideální, protože nechci mít ty předsudky, že Janáčka nejlépe interpretují Ostraváci, ale přeci jenom i tím, že pocházím vlastně z toho Janáčkovského kraje, tak mám k té muzice opravdu velmi blízko a interpretoval jsem nejenom i klavírní dílo, ale také například se svou sestrou, houslistkou Janáčkovou houslovou sonátu. Absolvoval jsem pražskou konzervatoř s klavírní sonátou Janáčkovou, takže k tomu dílu mám velmi blízko. Trošku si postesknu, že pro varhany nemá toho Janáček více ze solových skladeb, ale jsem rád, že aspoň ta Glagolská zaujala své pevné místo v repertoáru varhaníku, nejenom v rámci toho pozdludy, které je nejběžnější, ale ty party varhaní, které jsou v rámci celé mše, ať je to v části věruju, tak jsou opravdu krásně napsané a člověk si to vždycky s radostí zahraje. Dneska bych vám chtěl představit nahrávku, která vznikla při kolaudaci varhan, renovovaných varhan v Barceloně. v Palace de la Musica na krásný nástroj Valkruv, tedy krásný romantický nástroj. A je to právě se zmíněnou Janáčkovou filharmonií Ostrava, diriguje Tomáš Rezner.
4: Dokážeme říct i solisty, byli tam s vámi nebo s filharmonií z Česka v Barceloně?
3: Nebyli to čeští solisté, z takových těch známějších asi posluchačům to bude Petr Mikuláš, nebo správně Peter Mikuláš, a potom to byli spíše cizinci jako Katarína Jovanovič, Mojca Vedrjak a Evgení Šapovalov.
4: A sbor?
3: Sbor byl přímo z Barcelony, tedy katalánský sbor.

Na stanici D-dur dozněla Janáčkova glagolská mše. Hudbu dnes vybírá Petr Čech, ředitel Pražské konzervatoře a varhaník, a byl to také on, kdo

0: s Ostravou hlavně, ale musím přiznat, že nejsem ani přímo z Ostravy, ani z toho Lašska, ale pocházím z Opavy. Nicméně má studia byly spojené s Ostravou, takže k tomu Janáčkovi mám opravdu velmi blízko a samozřejmě ten kraj je mi velmi blízký a mám ho procestovaný skrz i ty Hukvaldy, takže s tím Janáčkem jsem spojen velmi blízce.
1: Pokud nás poslouchá někdo z Brna, tak určitě teď se naježil, protože samozřejmě Janáčka si v uvozovkách přivlastňují i Brňáci, konec konců strávil tam delší část života než tam u vás nahoře. To asi to nebudeme nějak řešit tohleto, že?
0: Já bych to viděl, že je to český skladatel. A asi
1: nebo moravský?
0: No, samozřejmě ta specifika té hudební řeči, tak řekněme moravský.
1: Vy jste nicméně teď už delší dobu Pražák. Vy jste absolvoval v Praze už studia, nebo jste ještě nějaká měl na začátku na východě, na severovýchodě?
0: Já jsem vždycky takový nejistý, když mi řekne někdo, že jsem Pražák. Já se pořád cítím tím Moravákem a myslím si, že možná posluchači i sami posoudí, že se mě zatím úplně nedotkla ani vlastně, nebo nedotknul ten dialekt vlastně té pražské češtiny, ale že si zachovávám tu, řekněme tedy moravskou, nevím, nech to posoudí posluchači sami. Ale co se týče studií, tak já jsem vlastně do maturity byl na Ostravské konzervatoři a po maturitě jsem odešel do Prahy a s Prahou vlastně už jsou spojené moje další vlastně kroky nejen studijní, ale i profesní. Nicméně i v rámci potom následujících let se vlastně můj život propojoval i s jinými oblastmi a bylo to vlastně také Německo, vlastně studia ve Stuttgartu a poté jsem se vracel tedy zase na východ, ale mírně jižněji, asi do Bratislavy k doktorandskému studiu.
1: Na Pražské konzervatoři už léta učíte a teď jste se stal jejím ředitelem, k tomu se ještě můžeme vrátit a dostat určitě, ale s Prahou je spojena i ta vaše profesní varhanická přítomnost. Jste titulárním varhaníkem v jednom krásném starém pražském chrámu, v Týnském chrámu, který, jak známo, je významný tím, že tam jsou nejstarší pražské varhany, říkám to správně.
0: Ano. Jako Moravák, který pokud navážu na svůj původ, tak jsem nesmírně vděčný a velmi si vážím toho, vlastně, jaké posty můžu tady zastávat. Ať je to pozice ředitele Pražské konzervatoře, to je nejvýznamnější, řekně, hudební instituce vzdělávací u nás, tak samozřejmě i post varhaníka chrámu Matky Boží před Týnem, což je post, který opravdu je velmi ceněný, nejenom z toho hlediska, jaký je to kostel, jaká je to stavba architektonicky, ale samozřejmě i z hlediska toho, jaké se tam nachází varhany. Je to v podstatě nástroj, který je evropským, ne-li celosvětovým skvostem z roku 1671. A jestliže jsme jmenovali tady pár mých předchůdců v pozici ředitele Pražské konzervatoře, tak bych se pozastavil vlastně i u svých předchůdců v rámci vlastně varhaního postu u Matky Boží před Týnem. A tady můžeme jmenovat hlavně skladatele Johana Norberta Ferdinanda Segra, který tam působil přes 20 let. Celá řada dalších skladatelů a významných osobností, takže z tohohle hlediska opravdu si tohoto velmi cením a člověk má v sobě v podstatě takový moment, kdy i díky tomu, jaké měl předchůdce, ať tedy tady ve škole nebo v tom kostele, tak k tomu všemu přistupuju a snažím se přistupovat s respektem a s pokorou.
1: A můžeme tedy Týnské varhany teď poslouchat? Máte nějakou nahrávku pro nás?
0: Mně se podařilo natočit na Týnské varhany krásnou nahrávku vlastně cyklu aparátu z muzikou Organisticus. Jsou to vlastně tokáty od Georga Moffata, jihoněmeckého skladatele a toto dílo vlastně zcela koresponduje právě s tím nástrojem, který je v chrámu postaven. protože je postaven podle jihoněmeckého vzoru Varhan a hudba Georga Moffata je tedy s tímto nástrojem velmi úzce propojená, protože člověk i v tomto ohledu musí přece jenom dávat pozor na to, jakou hudbu na ten daný nástroj interpretuje. Tedy Georg Moffat, tokáta prima z cyklu Apparatus Musico Organisticus.

0: Petr Čech, ředitel Pražské konzervatoře a varhaník v chrámu Matky Boží před Týnem, v týnském chrámu na Staroměstském náměstí v Praze, teď dohrál tokátu od Georga Muffata právě na tento v úvozovkách svůj nástroj. Pane řediteli, o vás je nicméně známo, že také nadále hrajete, a to i veřejně, tedy samozřejmě, na klavír. Tak předpokládám, že k tomu nástroji máte blízko a tušil bych, že když jste hrál teď raně barokní hudbu, takže jste soustředěn především na ní, což ovšem u klavíru asi nejde, tak jak tohle ten rozpor jste řešil ve svém dosavadním životě?
1: Ten rozpor je opravdu velký, protože když si vezmeme ty dva nástroje vedle sebe, tak jsou si velmi vlastně vzdálené, ale zároveň v některých ohledech taky velmi blízké. Nicméně já jsem měl ke klavíru vždycky velmi blízko, protože nejen, že varhaník musí velmi dobře či výborně ovládat klavír, ale také z toho důvodu, že jsem vlastně už od roku 1993, kdy jsem nastupoval v Ostravě na konzervatoř, studoval vlastně i druhý hlavní obor vedle varhan, a sice tedy klavír. Já vnímám vlastně klavír jako opravdu stěžejní nástroj i stěžejní nástroj nejen varhaníku, ale svého života. Protože když porovnám ty dva nástroje vedle sebe, tak každý má odlišné vyjadřovací prostředky. A mám takový pocit, že kdybych byl pouze tím varhaníkem a hrál na varhany, že bych byl vlastně sám pro sebe ochuzen o ty možnosti výrazové, dynamické a tak dále, které zase umožňuje právě ten klavír. Klavír vlastně umožňuje úplně něco jiného výrazově než varhany, kde u varhan se cítím mnohdy spíše jako, řekněme, skladatel, popřípadě dirigent někde na pomezí těchto dvou vlastně profesí. Skladatel z hlediska toho, že vlastně u těch varhan, když připravuju registraci, tak je to v jistém slova smyslu příprava instrumentace toho díla a i na tom velmi záleží, jak to dílo bude tomu posluchači podáno. Na klavír vlastně jsem hrál a hraju celou dobu také se svou sestrou, se kterou jsme vlastně v roce 1993 vyhráli mezinárodní soutěž Concertino Praga. A bylo to vlastně v duu housle a klavír a od té doby jsme vlastně jezdili mnoho koncertů, vlastně nejen tady u nás, ale po celém světě. Dostali jsme se do Kanady, dostali jsme se i do jiných zemí a máme z toho spoustu krásných zážitků právě díky tomu tedy, že jsem hrál a hraju i na ten klavír. To, co vlastně mě přivádí k tomu klavíru, je samozřejmě také tvorba, hlavně potom romantiků, romantických skladatelů, jako je Franz Liszt, Robert Schumann, Johannes Brahms a další. Pokud bych se vrátil myšlenkově k tomu, že jsem si už posteskl tady jednou k tomu, že je škoda, že Janáček nenapsal více díla pro varhany, tak u Schumanna si postesknu asi stejným způsobem, protože toho varhaního díla opravdu není moc, jsou to spíše studijní záležitosti, ať je to cyklus šestifouk na BACH nebo skici, ale je to opravdu minimum toho díla a mně to přijde strašná škoda, protože ty vyjadřovací prostředky, které zrovna Robert Schumann ve své hudbě má, jsou tak úžasně romantické, že člověk se k téhle hudbě velmi často utíká. Z jeho díla mě vlastně nejvíc oslovují nejen písňové cykly, ke kterým se vlastně taky dostaneme, ale je to především klavírní koncert, který původně komponoval vlastně jako fantazii pro klavír a myslím si, že můžeme být rádi, že dopsal i druhou a třetí větu a stal se z toho tedy plnohodnotný klavírní koncert.
0: Tak a jakou máte nahrávku?
1: Rád bych představil nahrávku, kterou považuji za opravdu špičkovou a je to Berlínská filharmonie s Claudiem Abbádem a klavírní part hraje Marie Pereira.

0: Náš hostitel Petr Čech, varhaník a také klavírista, ředitel Pražské konzervatoře, nás ve svém výběru hudby, jsme dnes u něj na návštěvě, zavedl do světa romantismu. Poslouchali jsme Schumannův klavírní koncert s Marie Perrajovou, Claudiem Abbadem a berlínskými filharmoniky. Vrátíme se patrně ale zase k varhanám. Předpokládám, tak jak vidím, co tady máte teď před sebou připravené. A vrátíme se zase ke starší hudbě?
1: Vrátíme se ke starší hudbě. V tuto chvíli to bude Georg Friedrich Händel, který není úplně, řekněme, typickým varhaním skladatelem období baroka, tak jako třeba známe dílo Johanna Sebastiana Bacha. Ale Händelovo dílo obsahuje jednu výraznou sbírku, která je s varhanama, či řekněme spíše možná s varhaním pozitivem či portativem propojená.
0: Čili s menšími malými varhanami.
1: S menšími varhanami, protože vlastně to dílo bylo komponované pro přestávky během opery, takže to musely být přenosné varhany a jsou to vlastně varhaní koncerty.
0: To je právě to, co Bach nemá vlastně. Že?
1: To je to, co nemá. Bach pouze přepsal vlastně dva Vivaldiho houslové koncerty, respektive dvojkoncerty. Je to A-mol a D-mol, takové ty, řekněme, nejznámější vlastně pro dvoje housle. Nádherná muzika, samozřejmě my varhaníci je velmi rádi hrajeme, protože jsou i posluchačsky velmi vděčné. Nicméně koncerty Händelovy jsou v mnohem originálnější, protože samozřejmě jsou komponované přímo pro ty varhany. U toho Bacha se jedná přece jenom spíše, řekněme, o transkripce, které jsou vždy z hlediska interpretace diskutabilní mnohdy. Takže Händelovy koncerty jsou opravdu originály, i přesto, že mnohé věty vlastně v těchto koncertech jsou převzaty z flétnových sonát nebo ze sonát pro jiné nástroje. Jinými slovy, sám Händel vlastně ve svém díle vykrádal.
0: Aranžoval sám sebe, řekněme to trošku diplomatičtěji.
1: Dobře, dobře. A používal vlastně tedy tyto věty i pro svou koncepci těchto varhaních koncertů. Jsou to nádherné kusy, které jsou posluchačsky velmi vděčné, krom toho vlastně nejenom varhaníkovi, ale i tomu orchestru dávají nepřeberné množství pro improvizaci, což je vlastně obor, který je s varhanama velmi úzce spjat a je na každém varhaníkovi, jaký styl, druh improvizace pro ty koncerty zvolí.
0: Máte na mysli improvizaci jako zdobení ornamentiku nebo i nějaké kadence, nebo co všechno?
1: Přesně tak, mám na mysli jak zdobení ornamentiku, tak právě i kadence. Dokonce někdy i celé věty. Protože u některých koncertů vlastně se setkáváme s tím, že Händel pouze napsal číslo věty a varhany dle libosti. Takže to nechal čistě na varhaníkovi.
0: Ani číslovaný bas tam není?
1: Ani číslovaný bas tam není. Je to čistě na libosti varhaníka a samozřejmě tady přichází obrovská rizika s tím, aby varhaník neskazil Händelovi celý koncert. Takže velmi dobře musí zvážit, jestli bude tu větu improvizovat, anebo jestli bude hledat opětovně v jiném Händelově díle a použije zase nějakou úpravu, která bude vlastně tomu händlovskému stylu velmi blízká.
0: A co s tou improvizací potom provádí dirigent, pokud tam je, nebo varhaník v tomto případě vždycky diriguje od varhan?
1: Většinou diriguje přímo varhaník od varhan, pokud je dirigent, tak se samozřejmě spoleháme na takové ty klasické závěry kadencí a koukneme krátce na sebe, dáme si signál, a aby mohl orchestr vlastně pokračovat. Já jsem dneska vybral teda nahrávku, která dle mého pohledu je opravdu i z hlediska té improvizace jednou z nejlepších vůbec, které existují. Je to nahrávka s varhaníkem či čembalistou Tonem Kopmanem. Orchestr vlastně je amsterdamský barokní orchestr a improvizace, nejenom z hlediska té ornamentiky, ale i těch kadencí, které Ton Kopman vlastně do toho díla vkládá, jsou opravdu obdivuhodné.
0: Čili představujeme si nástroj malý, koncertní, nikoli v chrámový.
1: Je to malý vlastně koncertní nástroj přenosný. Posluchači můžou vlastně v té nahrávce vnímat také klepání mechaniky toho nástroje. Je to zcela přirozené, k těm nástrojům to patří.
0: A to je nástroj bez pedálu.
1: Ano, je to bez pedálu.

0: Posloucháte stanici D-dur, která 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. Dnes jsme pro vás, vážení posluchači, na návštěvě u našeho hostitele Petra Čecha, ředitele Pražské konzervatoře a varhaníka. A poslouchali jsme varhanní hudbu, koncert číslo 1 z opusu 7 od Georga Friedricha Händla. Pane Čeku, kdo hrál, připomeňte, prosím.
1: Hrál varhaník Ton Koopman a za doprovodu amsterdamských barokních solistů.
0: Je to repertoár, který hráváte taky, anebo jste především tím chrámovým hudebníkem?
1: Hrávám i tento repertoár. Myslím si, že varhaník by měl být vlastně širokospektrý ve svém záběru a měl by vlastně vycházet jak z té, řekněme, chrámové literatury a být tím schopným, řekněme, doprovazečem i liturgie, ale zároveň by měl opravdu mít ten rozptyl k té koncertní hudbě, nejenom sólové, ale právě i s tím orchestrem.
0: A takhle připravujete i studenty na konzervatoři tímto široce rozkročeným směrem?
1: Určitě ano, protože si myslím, že je to obzvláště v dnešní době velmi nutné, protože čím větší záběr, nejenom varhaník, ale ten hudebník má, tím samozřejmě má větší možnost i uplatnění. A to se netýká jenom varhan a varhaníku, ale i všech oborů. Myslím si, když zabrousíme ke klavíru, tak že je výborné mít solisty, ale je také skvělé mít výborného komorního spoluhráče, popřípadě korepetitora. Toto jsou činnosti, které vlastně se musí v tomto propojovat a pokud ten interpret je schopen tyto vlastně činnosti, všechny tyto spektra pojmout do své činnosti, tak si myslím, že nemá problém z hlediska uplatnění a bude velmi vyhledávaným solistou, komorním hráčem i korepetitorem.
0: Teď máte pro nás připravenou desku s hudbou Sergeje Rachmaninova, jeho druhý klavírní koncert, hrál jste ho někdy?
1: Nehrál jsem ho. Tohle už je přece jenom klavírní literatura, která vyžaduje úplně jinou vlastně technickou výbavu. Přece jenom tady bychom se museli obrátit na jména, jako je Ivo Kahánek a jiní interpreti. A samozřejmě je to hudba, ke které člověk vzhlíží a poskytuje i posluchačsky vlastně obrovský záběr barevnosti, vlastně nejenom orchestru, ale i barevnosti toho klavíru, protože tady vlastně není klavír pojat, řekněme, mnohdy jako sólový nástroj, ale spíše jako součást toho symfonického tělesa. To je vlastně na tomto fantastické, že tam dochází k tomuto propojení a jsou to v podstatě mnohdy rovnocenné party mezi tím orchestrem a klavírem. Já k tomuto koncertu, jedná se vlastně o druhý klavírní koncert Sergeje Rachmaninova. K tomuto koncertu vlastně mám vztah i z toho hlediska a teďka trošku zabrousím mimo tu klasickou hudbu, protože přece jenom tím, že řídím Pražskou konzervatoř, tak musím mít taky i já určitý rozptyl z hlediska oboru. A jelikož tady máme i oddělení populárního zpěvu, tak tady bych asi zmínil, že právě druhá věta tohoto koncertu byla pojata vlastně jako jedna z písní Karla Gotta, Můj bratr Jan, kterou vlastně naspíval v souvislosti s upálením Jana Palacha. Pořád se vlastně pohybujeme kolem jednoho a sice kolem Pražské konzervatoře, protože i Karel Gott je jedním z bývalých studentů Pražské konzervatoře a Pražská konzervatoř si všech svých studentů velmi, velmi váží, protože všichni jí dělají velmi dobré jméno a renomé ve světě.
0: Na nás se z toho CD, které teď budeme pouštět, z jeho obalu dívá Jevgenij Kysin, jako solista, diriguje Valery Gergiev a hrají londýnští symfonikové. Vybral jste Kysina vědomě, záměrně, schválně?
1: Ano, vybral jsem ho záměrně, protože já jsem byl, když jsem studoval ve Stuttgartu, tak jsem byl vlastně na koncertě Jevgenije Kysina právě v Liederhalle ve Stuttgartu. Je to klavírista, který je v podstatě fenoménem A co víc k tomu říct? Je to opravdu neskutečná osobnost, je to v podstatě básník, básník klavíru a myslím si, že právě do díla Sergeje Rachmaninova je typ tohoto klavíristy ideálem.

0: Dozněla hudba Sergeje Rachmaninova, výběr z jeho druhého klavírního koncertu. Solistou byl Jevgenij Kisin, London Symphony Orchestra dirigoval Valery Gergiev. Jsme na návštěvě u Petra Čecha, u ředitele Pražské konzervatoře a varhaníka, a tak se asi nevyhneme opět varhaní hudbě, je to dobře. CD, které tady leží, nese jedno zásadní jméno, a to sice Petr Eben. On byl nejen skladatel, ale také velmi dobrý varhaník a improvizátor, pochopitelně. Vnímáte ho přesně tímto způsobem?
1: Je to tak, takhle ho vnímám i já, a hlavně jsem velmi rád, že jsem měl tu možnost ho ještě zažít a velmi blízce s ním spolupracovat. To si myslím, že je pro každého interpreta nesmírně cenné, když má možnost komunikovat přímo se skladatelem a řešit vlastně s ním interpretační záležitosti jeho díla. Já mám k Petrovi Ebenovi velmi blízký vztah z několika důvodů. S jeho dílem se každý varhaník vlastně setkává od počátku své, nechci říct kariéry, ale své, řekně, varhaní činnosti. Nejenom z hlediska liturgického, ale i z hlediska toho koncertního, protože dílo Petra Ebena je pro varhany tak rozsáhlé, řekl bych, že vlastně asi je to nástroj, kterému věnoval ve svém životě největší místo. Ebenova hudba napříč vlastně nejenom varhaních soulových skladeb, ale také varhan s jinými nástrojovými propojeními. Ať je to hlavně s trubkou, která je samozřejmě takovým tím typickým propojení varhany a trubka, ale i s dalšími nástroji. Je s tě hudbou, která má své stěžejní místo, nebo by měla mít stěžejní místo v repertoáru každého varhaníka. Další vazba vlastně k Petrovi Ebenovi je ta, že pro mě a pro moji sestru přímo napsal také skladbu pro housle a varhany Omáš a Arcangelo Corelli, která vychází vlastně z toho známého Corelliho tématu ze sonáty, vlastně z té věty z Gavoty. To nejzásadnější pro mě je, že jsem se opravdu s Petrem Ebenem mohl setkávat poměrně často, nejenom při studiích tady v Praze na konzervatoři, ale potom hlavně při studiích na Akademii muzických umění. Ten kontakt bych řekl, že byl opravdu velmi pravidelný, a nejenom z hlediska toho profesního, kdy jsme se setkávali ve škole, na koncertech, popřípadě tedy u varhan a řešili jeho varhaní dílo, ale mnohdy jsem měl tu možnost ho navštívit přímo i doma, a řekl bych akorát jediné, že to je vlastně rodina, které si nesmírně vážím, a vždycky mě k ním bude pojít velmi blízký vztah. A to se vlastně projevuje a propojuje potom i na to dílo samotné, a tyto vzpomínky vlastně v člověku zůstanou na pořád.
0: Tak co budeme poslouchat?
1: Teďka budeme poslouchat Okna pro varhany a trubku. To je dílo, které jsem hrál opravdu mnohokrát s různými interprety, ať to byl Jaroslav Halíř, Jiří Houdek, Walter Hofbauer, Wilhelm Hofbauer, řekněme samý špičkový čeští trumpetisté. A já si dovolím tady vzpomenout ještě na jednoho člověka, a tím je pan profesor Alois Čoček, kterého jsem vlastně zažíval jako student tady na Pražské konzervatoři, ale potom právě i na akademii, kde on jako profesor také působil. To byl člověk, který měl v sobě nesmírný entuziasmus k hudbě, která byla propojená s varhanama a s žestovými nástroji, protože on sám byl vlastně hornista. A to, co vlastně my jsme všechno nejenom hráli na koncertech, ale také nahráli na hudební nosiče, tak je opravdu velký zástup literatury propojené právě s varhanama a žestěma. Byla to hlavně tedy soudobá, česká soudobá hudba, kterou jsme mohli mnohdy i premiérovat.
0: Takže Ebenova Okna,
1: Eberova
0: skladba
1: okna,
0: podle oken v jeruzalémské synagoze, Chagallových oken.
1: Podle Marka Chagalla a tentokrát tedy v interpretaci Varhany francouzská, respektive anglická varhanice Susan Landahl a trumpetistka Konrádin Grot.
0: Varhanice, která se v hudbě Petra Ebena věnovala soustavně a má těch nahrávek řadu a svědčí to o tom, že jeho hudba pronikla opravdu daleko za naše hranice.
1: Ano, Petr Eben je velmi uznávaným skladatelem vlastně za hranicema naší země a je to možné pozorovat i na tom, jak i zahraniční interpreti věnují jeho dílu pozornost.

0: Na stanici D-dur jsme poslouchali hudbu Petra Ebena, jeho Okna pro trubku a varhany, skladbu inspirovanou šagalovými vitrážemi v jedné jeruzalemské synagoze. Hrála Susan Landahl na varhany a na trubku?
1: Na trubku Konrádin Grot.
0: To říká náš hostitel Petr Čech, varhaník a ředitel Pražské konzervatoře, který dnes hudbu pro vás vybírá. Pane Čechu, hrajete biblické písně Dvořákovi, které máme před sebou jako další nahrávku, na varhany, ale v tomto případě i na klavír, čemu dáváte přednost, které verzi?
1: Tohle je těžká otázka.
0: No, každý z těch nástrojů dává úplně jiné možnosti výrazové. Nebo ne úplně, ale rozhodně dost jiné.
1: Ano. Já tady mám, nebo teďka mi jdou na mysl slova, která jsem velmi často slýchával od svého profesora ve Stuttgartu, ne v rámci volby nástroje, ale v rámci způsobu interpretace. A je to věta, kterou si budu pamatovat na pořád, která ještě v němčině zní krásně. Einmal so und einmal so.
0: Tedy jednou takhle a po druhé jinak, anebo jinak, jak to přeložíte?
1: Nebo zase jinak, ano. V podstatě ta věta říká, že ani interpret, ne že by neměl, ale v podstatě nemůže interpretovat jedno dílo dvakrát za sebou stejně, protože to by byl stroj. Ale interpret musí vnášet do díla a musí přinášet na posluchače své emoce. A ta emoce je pokaždé jiná. A já bych toto přenesl vlastně i na volbu toho nástroje. Takže jednou s varhanama a jednou s klavírem.
0: Jednou zo a po druhé zase trošku jinak. Ano.
1: Klavír dává tu možnost jiných výrazových prostředků. Naproti tomu ty varhany vlastně umožňují právě tu instrumentaci, která v rámci těch biblických písní může být velmi, velmi pestrá, ale vždycky záleží na tom, jaký má člověk k dispozici nástroj. Pokud je to krásný romantický nástroj s jemnými barvami, s žaluziovým strojem, kde vlastně může ten zvuk stáhnout úplně na minimum, tak je to něco, co může dávat obrovské inspirace i tomu samotnému zpěvákovi. Já si pamatuju a jsem velmi vděčný za to, že jsem mohl několikrát interpretovat biblické písně s naším vynikajícím zpěvákem Richardem Novákem. Řekl bych, že to je člověk, který má v podstatě patent na interpretaci tohoto díla, protože samozřejmě u něj dochází k tomu propojení ne jenom špičkového interpreta, ale také člověka hluboce věřícího, a to se do těch textů, které jsou velmi hluboké, samozřejmě odpovídajícím způsobem promítá. Nicméně člověk musí jít dál a otevírají se vždycky nové možnosti i spolupráce a myslím si, že interpretace, kterou nyní posluchači uslyší, tak je tím pokračováním, které odpovídá tomu, co jsem řekl právě o Richardu Novákovi. Nicméně za Richarda Nováka nastupuje v tuto chvíli Adam Plachetka, a tyto Dvořákovy písně jsme mohli interpretovat vlastně i v době pandemie, kdy jsme tady ve škole měli poměrně ticho od hudby, protože studenti tady nemohli být přítomni, a tedy jsme se snažili aspoň tímto způsobem zprostředkovat či poslat nějaký, řekněme, hudební vzkaz, a pustili jsme se tedy do nahrávek řady 4 koncertů, kde jsme se s různými interprety zhostili děl, která právě k tomu posluchači, obzvláště i v té době pandemie, mohla určitým způsobem promlouvat. Ta verze, kterou tedy teďka uslyšíte, je s Adamem Plachetkou a tentokrát padla volba na klavír.
0: A na ten hraje náš hostitel Petr Čech v sále Pražské konzervatoře.

0: Dozněly Dvořákovy biblické písně, zpíval Adam Plachetka a na klavír hrál klavírista a především varhaník Petr Čech. Ten je naším hostitelem a také je ředitelem Pražské konzervatoře, v jejímž sále tato nahrávka v době pandemie vznikla a byla z něj streamována. Pane Čechu, co na závěr dnešního vysílání společného?
1: Závěrečným dílem budou vybrané části z Bachovy mše H-moll. Proč Bach? Asi netřeba zdůvodňovat. Bach je v podstatě alfou i omegou každého varhaníka. Je to nejenom probířský kámen, jeho dílo, a ať to vezmeme od toho velkého díla preludií a fug, tokát a fug, až k tomu dílu, které je komornější, a to jsou třeba trijové sonáty, které jsou taky, i když to tak nevypadá, tak možná ještě větším probířským kamenem toho varhaníka. Nicméně Johann Sebastian Bach by nemohl nezaznít, kdyby to nebyl pořád vlastně s varhaníkem. Je to dílo, ke kterému má člověk úctu, ke kterému vzhlíží, protože to, co je v díle Johanna Sebastiana Bacha uloženo, je i pro nás, lidi žijící v 21. století, neskutečné, protože dneska, ať máme k dispozici všechny možné technické prostředky, počítače a tak dále, tak to, co vlastně vložil Bach do svého díla, tak neumí, ne že jenom neumí vytvořit žádný počítač, ani ten nejvýkonnější, ale neumí to hlavně a nikdy nebude umět propojit také právě s tím duchem, který v sobě ta hudba má. A toto se právě v tom díle Bachově zrcadlí. Je to úžasná v podstatě matematika mnohdy v díle Bachově, ale pořád je v tom nesmírné množství hudby, která plyne tak a je komponována tak, že posluchač tam ani ty preciznosti, mnohdy až opravdu matematické, není schopen běžně postřehnout. Dílo Bachovo vlastně i svým rozsahem pro varhany neuvěřitelné. Já bych vypíchnul jedno, které hrajou s velkou oblibou, a to je sice Preludium a fuga Esdur, takzvaná varhaní mše, která kopíruje vlastně klasický sled mše, samozřejmě tedy protestantské, a jeho okraje jsou zarámovány právě tímto preludiem, který je ve stylu francouzské uvertýry, a jsou zakončené fugou, která znázorňuje tři božské osoby. Dneska bych ale rád posluchačům pustil také mši, ale ne varhaní. Je to jedno z nejvrcholnějších děl Johanna Sebastiana Bacha, je to mše H-moll.
0: Nahrávku, kterou jste připravil, tak na ní vidím jméno dirigenta Thomase Hengelbrocka, sbor je Balthasar Neumann Chor a hraje Freiburg Barock Orchestr, čili orchestr dobových nástrojů. Samozřejmě u Bacha dneska vnímáme tu historicky poučenou interpretaci jako téměř povinnost už. U novější hudby tam jsou ještě spory často jaksi větší. Mimochodem tedy na vůbec ten jev dobové interpretace používání starých nástrojů, hledání té takzvané autentické podoby, pohlížíte jak?
1: Samozřejmě autentická interpretace je velmi diskutovaný pojem. Nicméně já ze svého pohledu bych to nevnímal jako problém, já bych vnímal jako zcela přirozené, že se zajímáme o to, jak ta hudba zněla v době, kdy vznikala, a také jak se v té době interpretovala. Těch podkladů proto, abychom to věděli a mohli se v tomto orientovat, je velký dostatek na to, aby ten přístup k tomuto byl velmi zodpovědný a v podstatě tedy i velmi autentický. Mým názorem na tuto otázku, na tuto problematiku, je, že bychom měli minimálně opravdu vědět, jak ta hudba zněla, jak se interpretovala, a poté se také podle toho, jaké máme k dispozici nástroje, rozhodnout, vlastně jak chceme interpretovat my sami. Když to vztáhnu jenom na nás varhaníky, budu-li hrát Bacha na nástroji, který odpovídá bachovskému období, měl bych se zajímat o to, aby má interpretace korespondovala vlastně s tím konkrétním nástrojem. Pokud ale půjdu na nástroj, nechci říct moderní, to v žádném případě, ale na nástroj romantický, proč bych nemohl uvažovat o tom, že budu interpretovat Bacha tak, jak se hrál za dob, kdy tyto nástroje vznikaly. Tady směřuju v podstatě k jedné konkrétní věci, tedy k období například Felixe Mendelssohna a vzniku nástrojů, jako byly v Německu nástroje Sauera a Walkera, obrovské romantické nástroje, u kterých můžu opravdu přemýšlet o tom, že můžu i toho Bacha interpretovat romantickým způsobem. Ale myslím si, že to podstatné na tom je, že jako interpret musím mít jasnou představu, jasný cíl, jak to dílo chci interpretovat, a ten nástroj je prostředkem, kterým vlastně to dílo sdělím a přinesu k posluchači. Krásný příklad může být třeba Bachova Pasakália c-moll pro varhany, která, budu-li ji hrát na nástroj Gottfrieda Silbermana, tedy na bachovský nástroj, tak budu interpretovat určitě způsobem poučeným vůči době barokní. Budu-li mít nástroj Walkera či Sauera nebo jiný z romantických nástrojů, nevidím důvod k tomu, abych tu pasakálii nevystavil v romantickém duchu, tak jak bylo standardní vlastně začínat v maximálním pianissimu a gradovat do toho největšího forte. Myslím si, že dnešní interpreti by měli být vlastně poučeni o všech těchto možnostech, měli by mít i svobodnou vůli se rozhodnout k tomu, jak chtějí to či ono dílo interpretovat. Nicméně ten rozhled a to povědomí by měli k tomu mít a k tomu se snažíme vlastně i v rámci studia na Pražské konzervatoři vést.
0: Takže zpět k té nahrávce, kterou před sebou máme.
1: Je to tedy nahrávka s Thomasem Hengelbrockem, freiburští barokní solisté a Baltazar Neumann Chor.

0: Na stanici D-dur dozněl výběr s Bachovým šehámol, výběr, který učinil náš hostitel Petr Čech, varhaník a ředitel Pražské konzervatoře. Poslouchali jsme nahrávku, na které zpívá Baltazar Neumann Chor, hraje Freiburský barokní orchestr a dirigentem byl Thomas Hengelbrock. Pane Čechu, řekl jste, že Bach je alfou a omegou varhaní literatury, každého varhaníka, ale ono to asi platí vlastně šířej, Bach je alfou a omegou vůbec.
1: Je to tak, když si to vezmeme nejenom z pohledu interpretu, ale i skladatelů, tak když se podíváme, kolik skladatelů vyšlo vlastně z díla jeho na Sebastiana Bacha, tak ta úcta k jeho dílu si myslím, že musí být velmi, velmi pěstována i nadále a musíme si vážit vlastně toho, co nám Bach ve svém díle zanechal a musíme vlastně jeho dílo vlastně uchovávat i pro další generace tak, aby nebylo zapomenuto, tak jak se to vlastně stalo v období klasicismu. Věřím, že tahle doba už nenastane, protože dílo Bachovo opravdu je něčím, co lze nazvat vrcholem klasické hudby.
0: Něčím nadčasovým, co přináší i nám posluchačům radost. Děkuju. Naším hostitelem byl Petr Čech, ředitel Pražské konzervatoře a varhaník a toto byla tečka za naším dnešním vysíláním. Příjemný další poslech vám všem přeje Petr Weber.
2: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Od mikrofonu stanice D-dur zdraví Lukáš Hurník. V příštích 4 hodinách budeme hrát hudbu z nových přírůstků do hudebního archivu Českého rozhlasu. Všechny skladby, které uslyšíte, se ve vysílání D-dur objevují poprvé. A začínáme rovnou velkým 70-minutovým opusem Alessandra Scarlattiho. La Santissima Trinita, oratorium o dvou dílech. Zpívají Roberta Invernici, Veronique Jean, Vivica Jeannot, Paul Agnew, Roberta Abbondanza, hraje soubor Europa Galante, řídí Fabio Biondi.

0: To bylo oratorium Alessandra Scarlattiho La Santissima Trinita. Hrál soubor Europa Galante, řídil Fabio Biondi.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Mozartův kvintet z roku 1787 je skladbou pro smyčcové kvarteto s dvěma violami. Má čtyři věty, je to jeden z vrcholů Mozartovy komorní tvorby a jeho rozlehlá první věta předjímá kolosy Beethovenovy. Wolfgang Amadeus Mozart, kvintet pro dvoje housle, dvě violy a violončelo číslo 3 C-dur. Má čtyři věty, hraje soubor Spunikunifet.

0: Soubor Spuny Kunife provedl kvintet pro dvoje housle, dvě violy a violončelo číslo 3 C-dur Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Český rozhlas D-dur.

Polská skladatelka a houslistka Gračina Bačevič několikrát navštívila Paříž a studovala u Nadi Boulangerové, ale většinu života strávila v Polsku, kde prožila všechny historické peripetie. Prošla od neoklasicismu přes socialistický realismus až k postmoderní hře s citáty. Zemřela v roce 1969. Gračina Bačevič, symfonie číslo 2, má 4 věty, BBC Symphony Orchestra řídí Sakari Oramo.

Josef Fiala byl méně známý skladatel působící v okruhu Mannheimské školy. Zasloužil se tedy o rozvoj klasicismu, ukázal rozšířené možnosti velkého orchestru a obohacení sonátové formy. Josef Fiala, koncert pro klarinet, anglický roh a orchestr B-dur. Hrají Karl Schlechta na klarinet, Helmut Koch na anglický roh a Kurpfälzischer Kammerorchester, který řídí Jiří Malát.

To zněl koncert pro klarinet Anglický roh a orchestr Josefa Fialy. Hráli Karl Šlechta, Helmut Koch a Kurpfälzischer Kammerorchester, řídil Jiří Malát.

Neoklasik Jean France a jeho serenáda pro malý orchestr. Má 4 věty, hraje ansábl Kontrast, řídí Hermann Bayer.

ansábl Kontrast, řízený Hermanem Bayerem, provedl serenádu pro malý orchestr Jeana Francéze. Dvořák napsal 4 klavírní tria, ale se dvěma nebyl spokojený a zničil je. I toto z roku 1875 později revidoval. V první větě se skladatel drží poměrně přísné sonátové formy o 3 tématech. Klavírní trio číslo 1 B dur opus 21 má 4 věty a hraje Janáčkovo trio.

Doznělo klavírní trio číslo 1 B-dur Antonína Dvořáka v podání Janáčkova tria. Michael Pretorius, dva tance pro čtyři hlasy ze sbírky Terpsichore. Hraje Academia del Richard Care, řídí Pietro Busca.

0: Akademia del Ricercare provedla dva tance pro čtyři hlasy ze sbírky Terpsichore Michaela Pretoria.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Straussova svita Měšťák šlechticem vznikla pro Hofmannsthalovu divadelní činohru s velkým obsahem hudebních čísel. V druhé polovině představení měla zaznít Straussova opera Ariadna na Naxu, ale vzhledem k náročnosti pro publikum se obě díla nakonec oddělila. Richard Strauss, Měšťák šlechticem, svita pro orchestr. Hraje orchestra della Svizzera Italiana, řídí Markus Pochner.

Orchestra della Svizzera Italiana, řízená Markusem Pošnerem, provedla svitu Richarda Strause Měšťák Šlechticem.

Divadlo Bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Pulén, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartma v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. V červenci roku 1783 vycestoval Wolfgang Amadeus Mozart s manželkou Konstancí do rodného Salzburku navštívit svého otce Leopolda. Na zpáteční cestě se 30. října zastavili v Linci u hraběte Jana Josefa Stun Hohensteinu, významného mecenáše umění. Hrabě využil přítomnosti slavného hosta a již na 4. listopadu uspořádal ve zdejším divadle Akademii, tedy koncert, na němž měl Mozart vystoupit jako klavírista i skladatel. Mozart však neměl s sebou žádnou symfonii, která byla tehdy obvyklou součástí programu, a proto musel během několika dnů napsat novou. Touto novou symfonií, kterou podle informací z Mozartova dopisu otci stihl zkomponovat a nazkoušet během pouhých 5 dnů, se stala symfonie číslo 36 C-dur, Kechlův seznam 425, známá jako Linecká. Jsou v ní patrné vlivy symfonického stylu Josefa Haydna, nejvýrazněji v majestátní pomalé introdukci první věty s barokně uvertýrovými tečkovanými rytmy. Je to vůbec první Mozartova symfonie s pomalou introdukcí. Symfonii vyslechneme v provedení souboru Il Pomodoro, který řídí Maxim Emelianichev.

0: Dozněla symfonie číslo 36 C-dur zvaná Linecká, dílo Wolfganga Amadea Mozarta. Soubor Il Pomodoro řídil Maxim Emeljaničev.
1: Český rozhlas D-dur.
0: V roku 1727, krátce před svou smrtí, podepsal král Jiří I. dokument, kterým udělil Georgu Friedrichu Händlovi britské občanství. Naturalizace mu mimo jiné otevřela cestu k významným zakázkám pro britský královský dvůr. První z nich se stala hudba ke korunovaci nového krále Jiřího II., pro niž Händel zkomponoval 4 monumentální korunovační antemy. Z nich jsme vybrali závěrečný antem My Heart is Indicting, určený ke korunovaci královny Karolíny. Vyslechneme jej v provedení souboru Le Concert Spirituel, který řídí R.V. Nicquet.

0: Vyslechli jsme korunovační antem My Heart is Indicting Georga Friedricha Händla v provedení souboru Le Concert Spirituel, který řídil R.V. Nicke.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Cyklus Pieces de Clavecin en Concert Jeana Philippa Rameaua je poměrně vzácným příkladem barokní komorní hudby s obligátním čembalem. Zároveň to jsou jediná dochovaná Rameaua komorní díla. Virtuózní čembalový part je v nich vedoucím hlasem, flétna a viola da gamba spíše doprovázejí. Koncert číslo 4 z této sbírky nám nyní přednesou Trevor Pinnock na čembal,

0: To byl koncert číslo 4 pro čembalo, housle a violu da gamba z cyklu Pieces de Clavecin en Concert Jeana Philippa Rameaua. Hráli Trevor Pinnock čembalo, Rachel Podger housle a Jonathan Manzon basová viola da gamba.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Duchovní koncert na text 85. žalmu Herr, der du bist formals gnädig gewest pro dva soprány, dva tenory, bas, čtyřhlasý sbor, dvoje housle, tři trombony a basso continuo napsal Heinrich Schütz pro blíže neurčenou politickou příležitost na sklonku 30leté války. Mocným způsobem v něm stvárnil prosbu o boží pomoc a mír ve válkou zpustošené zemi, vrcholící vizí naplnění slov žalmu. Milosrdenství a pravda potkají se, spravedlnost a pokoj políbí se. Schützův duchovní koncert si vyslechneme v podání drážďanského komorního sboru se skupinou instrumentalistů a solistů. Gerlinde Sämen a Isabel Schickentanz, soprán, Georg Popluc a Tobias Metger, tenor a Felix Schwantke, bass.

0: Vyslechli jsme duchovní koncert Heinricha Schütze na text 85. žalmu Herr, der du bist vormals gnädig gewesst v interpretaci drážďanského komorního sboru se skupinou instrumentalistů a solistů Gerlinde Sämen a Isabel Schicketanz, soprán, Georg Popluc a Tobias Metger, tenor a Felix Schwantke, bas.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncert pro klavír a orchestr číslo 9 S-dur, Kechlův seznam 271 od Wolfganga Amadea Mozarta je ve skutečnosti jeho čtvrtým původním klavírním koncertem. První čtyři koncerty jsou totiž úpravami děl jiných skladatelů a sedmý je určen pro tři klavíry a orchestr. Mozart jej zkomponoval roku 1777 a jde o jeho poslední klavírní koncert napsaný v Salzburku. Dílo věnoval francouzské klavíristce Louise Victoire Genami, s níž je koncert dnes spojován na místo dříve užívaného, avšak mylného přízviska Genom. V našem pořadu jej uslyšíme v podání Christiane Betzeidenhauta na kopii klavíru Antona Waltra za doprovodu Freiburského barokního orchestru, který řídí jeho koncertní mistr Gottfried von der Goltz.

0: Dozněl koncert pro klavír a orchestr číslo 9 S-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Na kopii klavíru Antona Waltera hrál Christian Betzeidenhout, freiburský barokní orchestr řídil jeho koncertní mistr Gottfried von der Goltz.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Kantáta Johanna Sebastiana Bacha Ich hatte viel Bekümmernis pochází patrně z jeho výmarského období kolem roku 1714, i když podle některých badatelů mohla vzniknout již o rok dříve jako zkušební skladba pro konkurs na místo varhaníka v Halle. Po svém příchodu do Lipska ji Bach roku 1723 revidoval pro nové provedení. Vyslechneme ji v provedení sboru a orchestr Gechinger Kantorei se solisty Miriam Feuerzinger soprán, Alex Potter kontratenor, Benedikt Christiansson tenor, Matthias Winkler bas. Provedení řídí Hans Christoph Rademann.

0: To byla kantáta Johanna Sebastiana Bacha Ich hatte viel Bekümmernis. Zazněla v interpretaci sboru a orchestr Gechinger Kantorei se solisty Miriam Feuersinger soprán, Alex Potter kontratenor, Benedikt Christiansson tenor a Matthias Winkler bas. Provedení řídil Hans Christoph Rademann.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Smyčcový kvartet číslo 2 G-dur zkomponoval Ludwig van Beethoven v letech 1798 až 1800 a roku 1801 jej vydal tiskem jako součást souboru šesti kvartetů opus 18, které věnoval svému mecenášovi knížeti Lobkovicovi. Zazní v provedení smyčcového kvarteta hrajícího na historické nástroje Chiaroscuro kvartet.

0: Vyslechli jsme smyčcový kvartet číslo 2 G-dur Ludwiga van Beethovena v provedení souboru Kiaroskuro kvartet.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Dramatickou kantátu Ino pro sopran a orchestr napsal Georg Philipp Telemann na sklonku svého života roku 1765. Je celá vystavěna jako jediný dramatický monolog titulní hrdinky, jehož jednotlivé části na sebe plynule navazují. Libreto vychází z příběhu z Ovidiových proměn. Bohyně Héra, v kantátě nazývaná jako Saturnia, potrestala Ino za to, že po smrti své sestry Semele přijala za vlastního syna Dionýza, kterého Semele splodila s Diem. Přivodila proto šílenství Íninu manželovi Atamantovi, jenž zabil jejich syna Learcha a chtěl usmrtit i druhého syna Melikerta. Kantáta začíná ve chvíli, kdy Íno vyrve dítě Atamantovi z rukou a vrhne se s ním do moře. Chlapicí sice vyklouzne z náruče, nymfy jej však zachrání. Nakonec jsou matka i syn Neptunem proměněni v mořská božstva Leuketeu a Palaimona. Děj kantáty se

Členění do tří dramatických obrazů, oddělených instrumentálními tanci. Útěk a zoufalství, záchrana a metamorfóza a apoteóza. Obzvlášť pozoruhodný je stylový vývoj celého díla. Od dramatické pozdně barokní árie přes galantní styl až k hudbě raného klasicismu v závěrečné děkovné árii. Telemann ve svých 84 letech vytvořil dílo dramaticky strhující a zároveň překvapivě svěží, v němž si zcela přirozeně osvojil kompoziční postupy skladatelů o několik generací mladších. Závěrečná árie by svou melodikou i instrumentací mohla být snadno zaměněna za dílo raného Josefa Haydna a orchestrálně doprovázené recitativy se svým pojetím blíží stylu Gluckových reformních oper. Kantátu uslyšíme v interpretaci americké sopranistky Amandy Forsyth a souboru barokních nástrojů Boston Early Music Festival Orchestra.

0: To byla dramatická kantáta pro sopran a orchestr Ino, dílo Georga Filipa Telemana. Solový part přednesla Amanda Forsyth spolu s barokním orchestrem Boston Early Music Festival Orchestra.
1: Český rozhlas D-dur.
0: V úvodu pořadu zazněla Mozartova symfonie inspirovaná Haydnem a na závěr jsme zařadili symfonii Josefa Haydna, v níž mnozí muzikologové naopak spatřují ohlasy hudby Mozartovi. Symfonii číslo 98 B-dur napsal Haydn na počátku roku 1792 během svého prvního londýnského pobytu. Mimořádně působivá pomalá druhá věta vykazuje v melodice, instrumentaci i harmonii nápadné podobnosti s pomalou větou Mozartovy symfonie číslo 41 C-dur Jupiter. Bývá proto pokládána za hudební poctu jeho mladšímu příteli, který zemřel 5. prosince předchozího roku. Symfonii vyslechneme v provedení souboru Il Giardino Armonico a Bazilejského komorního orchestru, které diriguje Giovanni Antonini.

Dozněla symfonie číslo 98 B-dur Josefa Haydna. Soubor Il Giardino Armonico spolu s Bazilejským komorním orchestrem dirigoval Giovanni Antonini. Toto dílo zároveň ukončilo dnešní blok hudby mistrů období baroka a klasicismu ve stylové interpretaci, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Divadlo Bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartmá v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.

Hezký sobotní večer s Renátou Spisarovou a hudbou, která vznikla teprve nedávno. V tomto čtyřhodinovém bloku ve Spojených státech amerických. A opět se odvolávám na slova Lukáše Hurníka, šéfa stanice D-dur, pro kterého nedávno je i 150 let zpět. Tak daleko do historie americké hudby dnes nepůjdeme, ale celého 20. století se rozhodně dotkneme, i části toho 21. A na rozhovor dnes dojde také. Sáhla jsem do rozhlasové fonotéky z roku 2012, kdy jsem měla možnost v New Yorku natočit rozhovor s Philipem Glassem a on tak naprosto autenticky poví, jak to například v 70. a 80. letech ve Spojených státech amerických, co se týká současné hudby, vypadalo. A jistě bude mluvit také o svém životě skladatele. Tedy ano, po celý dnešní večer se zaměříme na hudbu koncertní, i když se není možné vyhnout swingu ani jazzu v souvislosti s americkým kontinentem a rovněž hudby avantgardní, experimentální povahy, nezávislé, originální, která ve Spojených státech vznikala kolikrát jako nezávislá reakce na to, co se dělo v Evropě. V souvislosti se zaměřením tohoto čtyřhodinového bloku mě zaujala poznámka jednoho z nejznámějších amerických kritiků, a také to byl skladatel, Virgila Thompsona, na adresu tehdejších tradičních rozhlasových společností. Omezují se na repertoár 50 mistrovských děl, protože ta se nejlépe prodávají. Neochota podpořit novou hudbu vede však nevyhnutelně k úpadku vážné hudby jako oblíbené zábavy, neboť ji nic nepojí se současným životem. Úctyhodná forma umění je tak odsouzena stát se pouhým dalším pomíjivým módním výstřelkem v rámci nenasytné konzumní kultury. Konec citace slov Virgila Thompsona. Mimochodem, letos si připomínáme 130 let od jeho narození.

R.A. Dvorský a jeho Melody Boys, nahrávka kovbojské písně z roku 1939, hudba a text dvojice Korbař Moravec. Je na západ cesta dlouhá. O tom své věděl i Antonín Dvořák, který sice cestoval jen na východní pobřeží Spojených států amerických, ale i tak trvala samotná cesta přes oceán asi 9 dní. Jsem nyní přesvědčen, že budoucí hudba této země musí být vytvořena na podkladě písní, jež se nazývají černošskými melodiemi. Ty musí státi se základem vážné a původní školy skladatelské, jež má ve Spojených státech být založena. Antonín Dvořák tak v 90. letech 19. století poměrně odvážně burcoval bílé skladatele, aby využívali černošské písně a tím podporoval také černošské skladatele. A Dvořák, jak píše ve své knize Zbývá jen hluk Alex Ross, nepředvídal, že jedinečnou a impozantní hudební školu v USA budou tvořit ne klasické skladby, ale ragtime, jazz, blues a swing. R&B, rock and roll, funk, soul, hip-hop, rap. Protože zjednodušeně řečeno, až na několik čestných výjimek černoští skladatelé neměli takové příležitosti vytvářet kultivovanou hudbu jako bílí. A tak daleko více tíhli k hudbě svého lidu. Jak říká Ross, vydělenost se stala zdrojem síly. A slovy Aarona Copelanda, úlohou amerického umělce často bývá prostě umění umožnit, učinit ho viditelným. Skladatelé ve Spojených státech amerických nemají žádné tradice staré několik staletí a absence tradice může být i osvobozující. Přesto jedna z nových tradic přece jen v USA zapustila kořeny, a to díky triumfální premiéře Dvořákovy Novosvětské symfonie v prosinci roku 1893 v Carnegie Hallu.

Za nahrávkou první věty Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka, která zahájila čtyřhodinový blok na stanici D-dur na téma Je na západ cesta dlouhá, za skladatelskými i interpretačními ikonami americké koncertní a operní hudby dneška, ale zejména 20. století, stál Jiří Bělohlávek a Česká filharmonie. V roce 1900 Antonín Dvořák, dosud pro mnohé ve Spojených státech amerických americký skladatel, na adresu Novosvětské symfonie v jednom z dopisů píše: posílám vám Krečmarův rozbor symfonie, ale ten nesmysl, že jsem upotřebil indiánských a amerických motivů, vynechte, poněvadž je to lež. Hleděl jsem psát jenom v duchu těch národních melodií amerických. Konec citace. A co by byl Dvořák bez amerického pobytu? A co by česká hudba byla bez Dvořáka? Od této chvíle už ale bude řeč jen o těch pravých amerických skladatelích. I když ruku na srdce, kdo to je pravý Američan? Leda tak původní domorodé obyvatelstvo, které nikdo nepřevážel a z velké části nuceně na lodích. Protože i dnešní Amerika, tedy přesně Spojené státy americké, je z drtivé většiny složená z imigrantů. A ti následovali v první polovině 20. století evropskou tradici. Na straně druhé se snažili jít cestou ultramodernistickou, jak se přezdívalo nezávislým avantgardistům. Další absorbovali černošské prostředí a pak byli také ti, co si od každého vzali něco. Zvlášť, když pronikali do žánru hudebního divadla, jako George Gershwin. Často slyšíme hudbu uprostřed hluku, prohlásil v souvislosti se vznikem Rapsodie v modrém, v dětství hluboce osvícen Dvořákovým cyklem humoresek. A první výboje do černošské hudby uskutečnil Gershwin počátkem 20. let. Přitom znal hudbu Ravela i Stravinského, Rimského, Korsakova, snad i Schoenberga. Po obrovském úspěchu jeho Rapsodie v modrém bílá naděje americké hudby získává dosud nevídané pozornosti i v Evropě. Tak si poslechněme tu přelomovou skladbu. A to v autentickém podání Columbia Symphony Orchestra diriguje od klavíru Leonard Bernstein.

Letem světem 20. stoletím ve Spojených státech amerických a v závěru sobotního večera na D-dur i s klasickou koncertní hudbou století 21. Ani čtyřhodinový blok, kterým vás dnes provází Renáta Spisarová, není schopen zachytit všechny výrazné tvůrce a tvůrkyně, které hrály v americké hudební kultuře tohoto žánru prim. A telefonní seznam vám opravdu nechci odříkat. Teď tedy z jedné mohutné větve hudby rozkročené mezi vážnou a taneční dozněla Rapsodie v modrém George Gershwina. Columbia Symphony Orchestra dirigoval a na klavír hrál samotný Leonard Bernstein. A teď dalo by se říct k jeho protipólu, i co se světské slávy týká. Přelom století v USA byl charakteristický uctíváním evropských mistrů ze zámoří. Bylo těžké si jen představit, že někdo například z Nové Anglie založí tradici ryze americkou. A přesto to někteří dokázali. Patřil mezi ně Charles Ives. Pocházel z prominentní rodiny, mohl studovat skladbu na Yale, poznával i hudební New York a jako varhaník se zapojil i do jeho aktivního života, tedy v presbyteriánském kostele. Pak ale z hudebního života zmizel. Stal se velmi úspěšným v oboru životního pojištění a byl v tom smyslu autorem mnoha vynálezů platných moderním pojišťovnictví dodnes. Po večerech a o víkendech ale Ives skládal, jak uvádí Alex Ross. Prakticky v absolutní intelektuální izolaci odstartoval americkou hudební revoluci tím, že odhodil pravidla, která se naučil na univerzitě, nebo si je přetvořil podle svého, což ostatně daleko později na Ivesovi oceňoval také Schoenberg. Ivesova hudba byla během jeho života, zejména v letech, kdy aktivně komponoval, do značné míry ignorována. Mnoho z jeho vydaných děl nebylo provedeno ani mnoho let po jeho smrti v roce 1954. Původně jsem váhala v rámci dnešního poslechu mezi 3. a 4. symfonií, která by reprezentovala Charlese Ivese, a také jsem přemýšlela o dnes už poměrně často uváděném kuse Tři místa v Nové Anglii. Ale pak jsem se rozhodla si společně s vámi znovu poslechnout dílo The Unanswered Question, nezodpovězená otázka. Dílo překvapivé, plné každodenních zvuků. A pokud je reálné, že společně s Centrálním parkem ve tmě vzniklo v roce 1906, pak dílo na svou dobu neuvěřitelně vizionářské. A prosím, nemyslete si, že tuto skladbu Ives napsal a byla brzy poté vyslechnutá, rozproudila se okolo ní nějaká debata, nebo přišel úspěch, nebo neúspěch, nic takového. Američtí skladatelé až zhruba do 70. let 20. století nebyli nijak podporováni, myslím na stát nebo federální podporu. A Ives se komponování jako svému hobby mohl věnovat jen proto, že byl úspěšným podnikatelem v oboru pojišťovnictví. Naštěstí. Podle pramenu dílo, které teď uslyšíme, čekalo na své provedení 40 let. Členy Chicago Symphony Orchestra diriguje Michael Tilson Thomas. Charles Ives, nezodpovězená otázka.

Charles Ives a pomalá verze a domnívám se, že proto i autenticky podaná jeho dnes slavného díla z počátku 20. století Nezodpovězená otázka. Chicago Symphony Orchestra dirigoval Michael Tilson Thomas. Na stanici D-dur posloucháte sobotní večer s Renátou Spisarovou a hudbou, která vznikla teprve nedávno. Dnes na téma Je na západ cesta dlouhá. Za skladatelskými i interpretačními ikonami americké koncertní a operní hudby dneška, ale zejména 20. století. Od neoklasicismu po avantgardu, od klasiky s jazzem po různé podoby minimalismu i hudbu současnosti. Na programu večera bych s čistým svědomím mohla mít také skladbu Ameriky Edgara Varese, který do New Yorku přibyl z prostředí pařížské avantgardy, aby se velmi brzy seznámil s kosmopolitní avantgardou americkou a stal se jedním z nejdůležitějších hlasů uvádění náročné hudby bez komerčních omezení. Hudbu si ale teď vyslechneme od někoho, kdo byl hnutím sám o sobě, jak v knize Zbývá jen hluk uvádí Alex Ross. Virgil Thompson, absolvent Harvardu, působil 15 let v Paříži, ale své skladby zaplnil typicky americkým materiálem. V Paříži začal spolupracovat s další uprchlící z Nového světa, se spisovatelkou Gertrudou Stein. Vzpomnu teď na jejich kultovní operu Čtyři svatí ve třech aktech. Uvedená byla poprvé v roce 1934 na Broadwayi a slavila tenkrát úspěch.

orchestrátor, textař, houslista a sbormistr. Kuk byl studentem Antonína Dvořáka. Ještě předtím, narodil se už v roce 1869, studoval na Oberlin University, kde jako na jedné z mála škol mohli studovat černoši s bílými studenty dohromady. Byl co by houslista doporučen ke studiu Josefa Joachima do Berlína, pro který byl Will Marion Cook atraktivní. Žádná rasová nenávist v té době a v těchto kruzích neexistovala. Naopak, po návratu do Spojených států amerických a potažmo New Yorku už bylo všechno jinak. I když mohl Cook studovat u Antonína Dvořáka a snít o černém Beethovenovi na kost spáleném od afrického slunce. Zkrátím to. Cookovi, vynikajícímu houslistovi s velkým temperamentem, v podstatě nezbylo než z kariéry skladatele klasické hudby přesedlat na tu populární, aby zabezpečil svou prostou existenci.

Baritonista Thomas Stimmel a klavírista Philip Vogler nám připomněli osobnost černošského skladatele Willa Mariana Cooka, který v letech 1894 až 95 studoval v New Yorku u Antonína Dvořáka. Ten se domníval, že se časem podaří afroamerický materiál vnést do evropských forem, ale jak víme, stal se pravý opak. Afroameričtí skladatelé si evropský materiál přivlastnili a naplnili jim své vlastní nově zvolené formy jazzu a blues, jak ostatně podrobně vysvětluje také ve své knize Zbývá jen hluk Alex Ross. Uvádí rovněž výstižnou radu, kterou dal byl Marion Cook, uctívaná postava afroamerické hudby Duke Ellingtonovi. Ty víš, že bys měl chodit na konzervatoř, ale protože tam stejně nepůjdeš, tak ti něco řeknu. Nejdřív zjisti, jaká cesta je nejlogičtější a až to zjistíš, tak se jí zdaleka vyhni. Dovol svému vnitřnímu hlasu, ať se prodere dopředu a vede tě. Nesnaž se být nikým jiným než sám sebou. Jedna z rad Cooka Ellingtonovi. I tuto radu Duke využil ve své symfonické básni Black, Brown and Beige. Černá, hnědá a béžová. Posloucháme z ní z originální nahrávky Duke Ellington Orchestra část Blues. Zpívá Joya Sherrill.

blues z 45-minutové swingové symfonie Black, Brown and Beige. Poprvé uvedené na historickém koncertě v Carnegie Hall v roce 1943 při příležitosti výročí 20 let, kdy stál Duke Ellington v čele své kapely. Z té doby je přibližně také originální nahrávka a zpívala Joya Cheryl. Kritikové z obou stran barikád klasické hudby i jazzu byli na poplach. A Ellington, i když kritikou zklamán, další vystoupení v Carnegie Hall už nepotřeboval. Skládal si po svém a svou vlastní hudbu tak měl šanci slyšet na každé štaci, na kterou zajížděl se svým orchestrem. Na programu teď bude hudba Aarona Coplanda, který vyrůstal v Brooklynu a byl de facto vrstevníkem Gershwina. Oba také pocházeli z ruskožidovských rodin. Copland se ale vydal konvenčnější cestou a absolvoval studia v Evropě. Velmi dobře znal už v mládí všechno podstatné, co se uvádělo ve 20. letech v Paříži a jeho učitelkou byla Nadia Boulanger. Ještě dnes o ní uslyšíme v souvislosti s Philipem Glassem. Coplandova dlouhá cesta, žil 90 let po jeho návratu do Spojených států amerických, značně podporována Kosevickým, co by skladatele, také značně ovlivněného jazzem, organizátora hudebního života, klavíristy, dirigenta, učitele, spisovatele, tak ta by vydala na samostatný 4-hodinový pořad. Z jeho díla teď vybírám pro sobotní večer sobotní noční valčík ze 4 tanečních epizod z baletu Rodeo, který byl premiérován v roce 1942. Newyorskou filharmonii diriguje Leonard Bernstein.

Balet Rodeo Arona Copelanda a z něj instrumentované 4 taneční epizody. Z té třetí jsme slyšeli sobotní noční válčík. Jistě mohla zaznít přeslavná hudba k baletu Apalačské jaro nebo klavírní variace. A posuneme se teď ale už k samotnému Bernsteinovi. Jehož hudba, jak všichni dobře vědí, kombinovala žánry a hudební styly. Propojil prvky klasické, jazzové, populární, broadwayské, latinskoamerické, židovské, křesťanské hudby a dalších, aby vytvořil jedinečnou hudební strukturu, která byla zcela jeho vlastní. Jako skladatel narážel za svého života na vlnu kritiky. Možná právě pro jistý druh eklekticismu, který mu byl také vlastní. A tak, když to řeknu velmi jednodušeně, skladatelskou řeholi vyměnil Bernstein za tu dirigentskou i společensky angažovanou. Jako vlivný dirigent, ředitel, osobnost měl obrovský vliv na nejen hudební život ve Spojených státech amerických. Jistě ta skladatelská sláva přišla daleko dříve a nesmrtelné se staly symfonické tance z West Side Story, předehra ke Candide, serenáda podle Platónova sympózia a či Chesterské žalmy. Třetí symfonie. V roce 1957 se konal debut muzikálu West Side Story, tenkrát nekompromisně moderní dílo, politicky angažované, zrcadlo současné Ameriky. Tak aspoň krátká připomínka z prvního aktu muzikálu a připomínka tak velkého člověka jménem Leonard Bernstein.

Leonard Bernstein a zastavení u jeho nesmrtelného muzikálu, později i filmové adaptace West Side Story. Autor textu Steven Sondheim. A poslouchali jsme originální soundtrack West Side Story orchestra a dirigoval Johnny Green. Stále posloucháme sobotní večer s Renátou Spisarovou a hudbou, která vznikla teprve nedávno. Tentokrát s podtitulem Za skladatelskými i interpretačními ikonami americké koncertní a operní hudby dneška, ale zejména 20. století. O skladateli, ale zejména kritikovi Virgilu Thomsonovi už byla řeč a dovolím si ještě další jeho názory, kdy v roce 1938 rozdělil hudbu podle tří typů publika a tří typů skladatelů, kteří pro něj píší. Ve zkratce tradicionalisté, elitáři a populisté. Samuel Barber je podle tohoto zařazen mezi ukázkového představitele první kategorie, který píše pro luxusní pětihvězdičkové kapitalistické publikum Toskaniniho, cituji, které spokojeně jezdí rychlovlakem od Beethovena k Sibeliovi zpět, tedy slova Virgila Thomsona. Tak například Adagio pro smyčce Samuela Barbera. To bylo označováno také jako za autentickou, nudnou, vážnou hudbu. Na straně druhé oceňováno pro čarovnou atmosféru a přednost absolutní opravdovosti. Tady je v podání New Yorkské filharmonie a Leonarda Bernsteina.

0: Samuel Barber, Adagio pro smyčce v podání New Yorkské filharmonie, zařízení Leonarda Bernsteina. Aranžmá druhé věty smyčcového kvartetu opus 11, které v roce 1936 dokončil Samuel Barber. Jistě do Spojených států amerických, které jsou dnes hlavním územím čtyřhodinového bloku na D-dur, proudili v průběhu staletí nejrůznější tvůrci. Mnozí z nich díky Americe povstali, mnozí z nich tíhu emigrace nevydrželi a buď se vrátili, pokud měli kam, nebo dokonce poměrně brzy zemřeli. Nebo se jako umělci jednoduše neprosadili. Živořili, či si na živobytí vydělávali naprosto jinou činností. Bezprecedentní změna pro americkou kulturu přišla ve 30. letech a dalších, kdy se do Ameriky byli nuceni přesunout jedny z největších evropských osobností své doby. Schoenberg, Stravinsky, Hindemith, Bartók. Ve 40. letech se Los Angeles a New York staly jedním z hlavních center světové klasické hudby. To, co nastalo, když skončila druhá světová válka a začala válka studená, se nedalo srovnat s žádnými změnami předchozích 45 let, jak píše Alex Ross. 12-tónovou skladbu vystřídal tonální serialismus, který nahradila hudba náhody, tu zase hudba volně se linoucích barev a další směr, neodadaistické happeningy a koláže a tak dále. Teď bych měla v chronologickém výčtu amerických skladatelů obrátit pozornost k Johnu Cageovi, ale udělám to trochu oklikou přes rozhovor s Philipem Glassem, který jsme spolu vedli u něj doma na Manhattanu v souvislosti s legendárním návratem jeho opery Einstein on the Beach, Einstein na pláži. V roce 2012 jej uvádělo brooklynské BAM. Stanonová inscenace s Philip Glass ansámblem Pěvci a tanečníky vznikla opět za dohledu režiséra a vizuálního umělce Boba Wilsona. Povídání s Philipem Glassem o tom, jak to všechno začalo, osvětlí také to, co se dělo v New Yorku 70. let.
1: Jak to začalo? Seznámili jsme se na počátku 70. let a jeho díla jsem znal. Život a doba Josefa Stalina. To byly věci, které se hrály celou noc. Začaly večer a končily až ráno. Stejně jako moje díla. Dělal jsem tehdy hudbu o 12 částech. Ve stejné době, kdy jsem pracoval s Bobem, pracoval jsem na tom projektu. A tehdy byla hudba a výtvarné umění a vůbec celá kulturní scéna downtownu v New Yorku velmi progresivní a sršelo to tady nápady. Byla to doba plná dění, kdy stálo za to být při tom a všichni jsme navzájem věděli, kdo co dělá. Skladatelé se chodili dívat na tanečníky a tanečníci na skladatele a na divadelníky a filmaře. Brali jsme to jako uměleckou komunitu, kde je snadné překračovat hranice uměleckých žánrů. V jiných částech města tomu tak moc nebylo. Tam se mohlo stát, že skladatelé neznali, na čem pracují tanečníci a tanečníci nemuseli znát spisovatele. V centru, tam, co jsme žili, my, tam probíhala skutečná výměna. Takže to bylo normální, že i já, i Bob jsme pracovali na dlouhých kusech. Prodlužovali jsme časový rámec díla. Ale samozřejmě mimo to stál John Cage a jeho přátelé, tedy Morton Feldman, Christian Wolff a L. Brown. Tvořili takové kvarteto. Samozřejmě John Cage byl ten slavný a i se nejvíc prosadil svými texty a čistotou svých myšlenek. Ale i ti další tři skladatelé pro nás byli velmi důležití. Byli někde mezi, nebo ne mezi, spíš mimo ten akademický svět, ale mladší skladatelé experimentální hudby se na ně zas tak moc nevázali. Moje generace, my jsme na ně vlastně nenavázali. Dalo by se říct, že tady jde o určitý kontext, historický a společenský kontext, v němž žili. V tom směru byl, myslím, Cage pro mladé skladatele tou nejdůležitější osobností, protože on nám ukázal způsob, jak v tomto světě existovat jako hudebníci, být performery, otevřeně mluvit o své práci, jasně, nezahalovat ji kdo ví čím složitým, vyjadřovat myšlenky tak, aby byly srozumitelné. V něčem bych řekl, že jako bychom dostali od Cage svolení, které nám nikdo jiný nedával. A řekl jsem mu, později jsme se poznali blíž před jeho smrtí, setkávali jsme se, měli jsme společné známé a pamatuji si, že jsem mu jednou řekl, protože on moji hudbu tedy zrovna moc rád neměl, A mě to nijak nevadilo. Řekl jsem, Johne, jsem jedno z tvých dětí, ať se ti to líbí nebo ne. A on je začal mi kázat. Říkal, Filipe, příliš mnoho not. No a tak, bylo to ve velmi přátelském duchu. Neřekl bych, že tam byla nějaká rivalita. Nijak jsem s ním nesoupeřil, byl velikán, on byl mistr a já byl student. Nezvolil jsem si jeho cestu, ale přesto jsem znal jeho věci velmi dobře a byl mi inspirací. Kniha Silence, která vyšla někdy v roce 1952 nebo 53, aha, tak trochu později, máte pravdu. To jsem znal, byla to jedna z prvních knih o hudbě, kterou jsem měl. A znal jsem každou stránku. A pak A Year from Monday a další knihy. Ale v téhle knize vlastně si myslím, že to, co chtěl říct, řekl v těchto dvou knihách. Později ho rozčilovalo, když lidé říkali, že je vynikající spisovatel, ale ne skladatel. Tohle tedy fakt neslyšel rád. Říkal, ne, moje hudba se musí poslouchat. Chtěl, abyste tu hudbu slyšeli znít. Nešlo o teoretická cvičení, když čtete jeho eseje. Ale víte co? Ono jde o to, že pokud člověk bral jeho texty jako vysvětlení jeho hudby, tak to bylo špatně. On to obojí považoval. Víte, já myslím, že to byl fantastický učitel. A vlastně nikdy nepřestal učit. A stejně nikdy nepřestal mluvit. A dost těch textů a povídání se týkalo vzdělávání. I ty skladby, jejich tituly, 4:33, ty skladby s tichem a tak. Když se člověk podívá na ty tituly, já jsem byl jeho velký příznivec, vlastně jsem i někdy hrál jeho klavírní skladby. Včera jsem hrál na koncertě, ještě pár let před rokem oslav Cageových narozenin, byl koncert na jeho počest. Hrál jsem jeho věci a bavilo mě to. Tehdy, myslím, už nežil. Umřel nějak ve stejnou dobu, jako umřel Allen Ginsberg. Dva důležití lidé v mém životě zemřeli přibližně ve stejnou dobu. To byla velká ztráta. In my life, I died about the same time. It was a great loss.

0: aspoň ukázka z téměř 28-minutového provedení koncertu pro klavír a orchestr Johna Cage. Na klavír hrál Joe Kubera, The Orchestra of the SEM Ensemble dirigoval Petr Kotík, Cageův přímý spolupracovník. Jsme uprostřed rozhovoru s Filipem Glásem, který jsem pro Český rozhlas natáčela v roce 2012 u Glasů doma. Vrátím se do Glasova dětství. Je všeobecně známo, že od malička poslouchal gramofonové desky svého otce, že se muzikou zabýval, slyšeli kolem sebe. Vybaví si v tom čase okamžik, kdy věděl, že se bude celoživotně zabývat hudbou a že muziku půjde studovat?
1: It happened so early that I don't remember because I was one of those children who was drawn to music.
2: To jsem byl tak malý, že si to nepamatuji, protože já jsem byl takové to dítě, co ho hudba přitahuje. Takže jsem začal hrát jako velice malý. Měl jsem hodiny doma a o něco později jsem pak chodil k učitelům na Peabody konzervatoři v Baltimoru. A to mi bylo hodně málo, 8 let. Řeknu to takto, nikdy jsem vážně neuvažoval o jiné profesi. Ono, víte, lidé jako my jsme, je to velký dar, protože my víme, proč jsme na této zemi. Víme, co je naše práce a víme, že pokud se nezvedneme a neuděláme ji sami, nikdo ji za nás neudělá. Prostě jsme nad tím nepřemýšleli. Přesně tak. A když vidím, jak ti mladí bojují s výběrem povolání nebo jak se trápí ohledně svého charakteru, co dělají a proč to dělají, my jsme tohle nikdy neřešili. Nezabývali jsme se takovými věcmi. V tom jsme měli opravdu štěstí. V angličtině se tomu říká poslání, vocation, z latinského voka, volat. Víte, jako je to v církvi. Říká se, že být knězem je poslání. Být pedagogem je poslání. Být lékařem je poslání. To znamená, že si berete víc práce, než byste měli. Platí vám ne tak docela tolik, kolik by měli. Nemáte na vybranou. Byli jste povoláni na tuto zemi, abyste udělali tuto práci. Přijali jste to a jakmile jste

0: jste to přijali, už se tím nezabýváte. A dokonce jste si nejspíš ani neuvědomili, že jste to přijali. Prostá vaše účast na toku života stačila k tomu, abyste si byli jisti, že to, co děláte, je to správné. Moji synové to mají také tak. Nejdůležitější věci se dějí, aniž si je člověk uvědomuje. Prostě se stanou. Je to tak, protože ve skutečnosti je představa, ta skvělá myšlenka, že máme nějakou svobodnou vůli, to je samozřejmě jen iluze. Znáte to, bojujeme se svou svobodnou vůlí, volbou a tak. Já jsem zjistil, no třeba moje děti. Vám to mohu vykládat, protože máte rodinu, máte děti. Proč máme právě tyhle děti? Jak se stalo, že jsou právě v naší rodině? Ale ono to má důvody. Tohle jsou velmi hluboké otázky. Já si nemyslím, že tady jde o nějakou náhodu. Já si myslím, že síly přírody jsou tajuplné. Nemluvím tady o náboženských silách, mluvím o silách, které řídí vesmír. A když se lidé sejdou, aby měli děti, vytvářejí tak bránu a děti tou branou procházejí a bez právě téhle matky a právě tohoto otce se to nemůže stát. A stejně jako přicházejí na svět děti, přicházejí na svět i umělci. Jen nemají požehnání matky a otce, oni mají jiný typ požehnání. Jsou jim okolnosti. Okolnosti našeho života jsou voleny tak, že určitým způsobem nemáte na vybranou.
1: Vy jste ve svém mládí dělal velmi radikální hudbu a vůbec jste prováděl radikální záležitosti. Věřili vám vaši rodiče, jak se k tomu stavěli, jakým způsobem to přijímali? Měl jste jejich podporu?
0: Dožil jsem se toho, že otec prodával moje desky ve svém obchodě. Ale je to legrační, my jsme o tom nikdy nemluvili. Přijeli jsme za ním na návštěvu z New Yorku do Baltimoru, podívat se, jak se má a tak. A díval jsem se po svých nahrávkách a oni tam opravdu byli. Byl to ten typ člověka, co pracuje 6 dní v týdnu. Nevzal si nikdy den volna, aby přijel do New Yorku na koncert. Nikdy jsem ho tam neviděl. Ovšem, on sehrál tak důležitě tou roli v tom, že jsem se stal hudebníkem, že já věřím, že měl radost. Nemám jak se o tom přesvědčit, ale rozhodl jsem se věřit, že měl radost, jak to se mnou dopadlo. Nedal na sobě nic znát. Na druhou stranu v naší rodině byli jiní, kteří mě začali odrazovat. To on nikdy nedělal. Myslím, že nechtěl jít otevřeně proti svým bratrům a sestrám a strýcům a příbuzným, kteří mě přesvědčovali, že se pouštím do velmi nerozumných věcí. Což byly samozřejmě naprosto zbytečné rozhovory. Vůbec jsem jim nevěnoval pozornost. On se toho neúčastnil. Nepatřil do té skupiny, která mě odrazovala. Zůstal potichu a pak moje deska zmizela v obchodě. To mi úplně stačilo.
1: Zajímalo by mě, co důležitého jste viděl nebo zažil v Paříži v době, kdy jste studoval u Nadi Boulanger. Ta scéna už v 50. letech podle českého skladatele Karla Husy třeba byla velmi otevřená. Jak to vypadalo v těch letech 60. a co jste z toho evropského pobytu studijního, řekněme, co jste získal?
2: I had a scholarship to study from the Fulbright.
0: Především byl jsem tam jako stipendista Fulbrightovy nadace. To je jeden ze způsobů, jak se můžete dostat do Evropy a Američané přivádějí Evropany do Ameriky. Funguje to v obou směrech. Byl jsem tam víc než 2 roky, byl jsem tam už 3. rok, když jsem nakonec odjel. Ale v tu dobu jsem měl ukončené studium na Žiliardu, měl jsem magisterský diplom. Tehdy jsme dostávali jen obyčejné tituly, ještě nebyly doktoráty v oboru skladba. Takže jsem dosáhl magistra a víš, už to nešlo. To mohlo být v roce 1961 nebo 62. Chtěl jsem u ní studovat, protože jsem se setkal s jedním člověkem na naší škole. Studoval žestě a ptal jsem se ho, kde studoval. Dával mi hodiny a nakonec jsem se dozvěděl, že ho učila Nadia Boulanger. A já jsem řekl, že bych u ní chtěl studovat a on řekl, že jí napíše dopis. A vážně jí asi napsal. Podal jsem si na Fulbrightově nadaci žádost a Nadia Boulanger mě přijala. Co jsme dělali? V podstatě mi od základu předělala techniku. Vrátila se se mnou ke kontrapunktu jedna ku jedné. Prohlížela si moje noty, ty první dny. Ona totiž uměla říkat a číst noty, jako lidi normálně mluví a čtou. Vzala si tlustý svazek not a obránky tak rychle, že jsem si

0: vznikalo Mademoiselle Dieudonné, Bohem daná. Ta dělala renesanci, přísný kontrapunkt a analýzu, palestrinu a tak. A Nadia Boulanger dělala volný kontrapunkt a od baroka po romantismus. Obnášelo to víceméně 8-9 hodin práce denně. Musel jsem tehdy doslova přestat psát vlastní hudbu. Když jsem tím prošel, v podstatě jsem přestavil celé své dosavadní hudební vzdělání během velmi krátkého časového období a cestou velmi intenzivní dřiny. A když jsem to měl za sebou, pak jsem začal psát skladby jako hudba v kvintách a hudba v rovném pohybu a velmi radikální skladby. Skladby, které byly redukovány v tom smyslu, že jejich stavba a obsah byly identické. Moje hudba v kvintách byla doslova skladbou, která byla napsána v kvintách, které se nekonečně opakovaly. Ale také jsem pochopil, věděl jsem, že jsem si zvolil cestu. Nevěděl jsem, kam ta cesta povede, ale zároveň jsem věděl, že na to jsem technicky vybaven. Dalším člověkem, kde jsem tehdy studoval. Já u něj vlastně nestudoval, byl jsem asistentem Ravi Shankara. Učil mě na evropskou hudbu. Byl jsem jeho asistentem, zapisoval jsem jeho hudbu do not. Tehdy, ono to nebylo zas tak dlouhé období, během něho jsem měl pocit, že mám na rameni dva anděly. Jednoho na pravém a jednoho na levém a šeptají mi do ucha. Jedním byla Nadia Boulanger a druhým Ravi Shankar. V mnoha směrech jsem levoboček těchto dvou lidí. Víte, spojili se ve mně. Jeden mě učil láskou a druhý skrz teror. Ale nakonec to obojí vyšlo na stejno. Bylo to vlastně jedno. Osvojil jsem si to. Tedy úplnou techniku. Pochopil jsem, jak psát hudbu. Pochopil jsem, jak do sebe věci zapadají. Boulanger mě naučila vizualizovat si hudbu. Slyšet ji vnitřním sluchem. Opravdu ji slyšet. Jako student jsem to trochu měl, ale víte, když se někdo učí psát hudbu, tak ten hlavní problém je hudbu opravdu slyšet. O tom to celé je. A ona mě právě dotlačila hluboko do této oblasti hudebního světa. Od té doby začal jsem lidem ukazovat svoje skladby. A lidi se mi vysmívali a házeli po mně věcmi, nadávali mi tehdy. To dělají trochu i dnes. Já jsem naprosto věřil tomu, co dělám. Vysmál jsem se jim, prostě jsem se jim vysmál. Protože já jsem věděl svoje, ale oni nevěděli nic. Není to skvělé?
1: Kdybyste se ale nevrátil zpět do Ameriky, možná to bylo nejdříve na západní pobřeží a potom východní, tak byste asi nedělal tu muziku v 70. letech, jakou jste dělal tady v Americe.
0: To nevím, to opravdu nemohu říct. To je skutečně velmi akademická otázka. Je to otázka, na kterou neexistuje odpověď. Důvod, proč jsem odjel z Paříže, byl ten, že žádný Francouz nechtěl hrát moji hudbu. Ukazoval jsem jim svoje skladby a oni říkali, ale tohle není hudba. Snepala muzik. No co jsem mohl dělat? Musel jsem odjet. Vrátil jsem se do New Yorku a zavolal přátelům z hudební školy. To byl dobrý začátek, byli to všechno skladatelé, stále jsou a velmi dobře mi rozuměli. Nikdo z nás neměl peníze. Nejdřív jsme zkoušeli jednou týdně, jen tak pro legraci. Ten nápad, jak to nazvat, ten systém nezaměstnanosti, na který jsem byl tak pyšný, to přišlo až o něco později, v roce 1973 nebo 74. Ty první 3-4 roky jsem je platil sám. Za koncert dostali $25. A každý za ně byl rád. Chtěl jsem být s lidmi v realistických vztazích. Byli jsme přátelé. Ale také jsem chtěl, aby to byly vztahy zaměstnanecké. Nechtěl jsem se dostat do nějakých podivných podniků. Když jsem se vrátil, vytvořil jsem z hudebníků, které jsem znal, skupinu. Proto jsme měli tolik keyboardů. Na západní pobřeží jsem ještě nějakou dobu nejel. Jel jsem nejdřív zpět do Evropy. Stal jsem se asistentem Richarda Serry, toho sochaře. Byl to můj dávný přítel z Evropy a potřeboval někoho na pomoc. Tak mě platil jako asistenta v ateliéru. A tehdy chtěl, abych s ním jel do Evropy a pomáhal mu s výstavami, A mně se nechtělo. Řekl jsem, podívej, Richarde, mně se nechce jet. V Evropě jsem byl, nepotřebuju tam jezdit. A on řekl, já ti zaplatím. On mi chtěl platit. A já řekl, ne, nemám zájem. A on pak řekl, tak co můžu udělat? A já jsem řekl, tak dobře. Když mi dáš na každém místě, kde budeš vystavovat koncert, pojedu. A on to udělal. Měli jsme koncert ve Státním muzeu, v Kunsthalle v Berlíně a v Německu v galerii Rolfa Ricke. Přijel jsem domů a vzal jsem výstřižky, nebylo to nic moc. Vlastně jen oznámení o koncertech, protože nikdo na ně kritiku nepsal. A přiložil jsem je k dopisu a rozeslal 100 nacyklostylovaných dopisů. V těch dopisech stálo, rozeslal jsem je po celých státech. Bylo tam, vážený pane, paní, jsme s naším ansámblem na turné a velmi brzy se ocitneme blízko vašeho místa. Mohu vám nabídnout velmi nízké ceny. Počítal jsem $200 nebo $300 za koncert. A dostal jsem 8 odpovědí. To bylo moje první turné a dovedlo mě do Washingtonu, do San Francisca, do Los Angeles, dovedlo mě do St. Louis. Měli jsme 5 koncertů. Naložil jsem všechny do Volkswagenu, minibusu, objížděli jsme to a po 2 týdnech se vrátili. To bylo moje první turné. Pak jsem vzal za tyto výstřižky a poslal je do Evropy se slovy, zde je mé úspěšné turné po Americe. Jsem připraven vrátit se do Evropy. A tak jsem hrál americké a evropské karty a začal jsem pořádat koncerty v Evropě a koncerty v Americe a hrál jedněmi proti druhým. Ve skutečnosti v Evropě nikdo nevěděl, co dělám v Americe. Vlastně to mohlo být klidně všechno vymyšlené, ale bylo to pravé. Ty koncerty se opravdu konaly. Ale dovedu si představit, co všechno by se dalo takhle dělat, že? Možná to tak někdo podnikl. A neměl bych to nikomu za zlé. V podstatě jsem jen chtěl prosadit novou hudbu.

0: Chatham Square a Soho v 70. letech, to byla určitě velice zajímavá scéna. Jak to tam tenkrát vypadalo v těch místech, která vlastně dneska jsou umělcům nedostupná mladým lidem?
1: I used Dickie Landry's law for a while.
2: Nějakou dobu jsem byl v podkromním bytě u Landryho, přímo na Chatham Square. A pak jsem tam měl vlastní podkromní byt na Beach Street. Zůstal jsem v centru, tam žili všichni, tehdy to tam nebylo drahé. V podkromních bytech se dobře pracuje, hudba je přece jen trochu hlučná. Mohl jsem tam dělat koncerty, vždycky v neděli. No, vlastně bývali zadarmo. V podstatě to bylo na lidech, kolik přispějí. Vyšlapali 6 pater v čísle 10, bylo to v Elizabeth Street 10, kousek od Bleecker. Mnoho nedělních odpolední. Provedl jsem tam hudbu o 12 částech. Na těch nedělních koncertech jsem vždy uvedl jednu z těch malých částí. Trvalo několik let, než jsem provedl tu skladbu celou. Měl jsem tehdy ten podkrovní byt rád, protože se dal využít i jako prostor k vystupování. Přišli jsme na to, Newyorčané dávají v určité dny v týdnu na ulici staré koberce. Myslím, že to bylo vždycky ve čtvrtek večer. Lidé dali ven staré koberce a deky a městská služba je svážela. Ale my jsme vždycky ve čtvrtek večer vyrazili do města o něco předtím a brali je. Našel jsem taky nějaká divadelní sedadla. Tak jsem v tom svém bytě dal podél stěn ta sedadla a koberce a my jsme hráli uprostřed. Na starých fotografiích, jak tam lidé leží na zemi, to je z toho bytu. Když narazíte na tyto fotografie, tak jsou odtamtud.
0: Vy jste měl klasické vzdělání, studoval jste klavír. Jak to, že jste se zaměřil na keyboardy, které jste vlastně udělal jakoby v centru té své tvorby?
2: Já jsem byl původně flétnista, ale stal se ze mě klavírista. Já jsem měl v ansámblu vždycky skladatele. Většinou to byli klavíristé, takže jsem začal se třemi keyboardy a dvěma saxofony. A to se od té doby zas tak moc nezměnilo. Keyboardy jsem nazvučil, aby bylo možné nějak jednoduše pracovat s jejich zvukem. A použil jsem na to technologii rockových kapel. Podařilo se mi sehnat malý keyboard, varhánky, značky Farfisa a klávesy. Použité se tehdy dali sehnat tak za $200. Většinou je lidi dávali dětem k Vánocům, takže když jste se podívali v lednu do novin, pravděpodobně to nejdřív zkoušeli prodat za 600, ale koncem měsíce už byli za $200. Pak jsme je výsledně nasamplovali, takže mám ty zvuky ve své zvukové knihovně a keyboardy v Einsteinovi jsou vlastně klávesové ovladače, ale spouštějí zvuk Farfis. Proto je slyšíte, ten zvuk poznáte.
0: Jak důležitá pro vás byla osobnost Kurta Mondkaseyho, sound designéra?
1: Kurt was very important part because I had no idea how to organize a sound.
2: Kurt byl velmi důležitý, protože já jsem nevěděl, jak zvuk zpracovávat. On přinesl první mixážní pult. On pracoval v podniku, který se jmenoval Guitar Lab, kytarová laboratoř. On znal Johna Lennona a o pár let později, v roce 1970, jsme byli schopni si půjčit Lennonovo. On měl vlastní pojízdné nahrávací studio. S ním jsme pořídili svou první desku pod značkou Chatham Square Records. Lennon nám půjčil svoje studio přes víkend. Zaparkovali jsme před obecním divadlem a natáhli kabely do Mertison Hall, která je v horním patře. Celý víkend jsme strávili nahráváním hudby o 12 částech. A to byla naše první deska. Takže Kurt byl naší spojkou se světem populární hudby. Ale věděl toho hodně o zvučení, o mikrofonech. My jsme nevěděli nic, doteď nevím nic. Chci říct, vždycky jsem měl dobré techniky a hned jsem pochopil, že budu potřebovat určitou úroveň technické podpory. Nepokoušel jsem se to zvládnout sám. Michael Reisman, hudební ředitel našeho souboru, vlastně rozumí technickým věcem velice dobře. Umí obojí. Je to vlastně, jako by byl bilingvní. Umí dva jazyky. Umí jazyk znalostí i jazyk hudby. Já umím sotva jeden. Tak takhle to je.

2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 2,

0: Dozněla vstupní část opery z let 75-76 Einstein on the Beach Philipa Glasse. Zde i libretisty, který ale pracoval s mnohými jinými texty. Posloucháme nahrávky z alba z konce 70. let. Philip Glass Ensemble, který vedl Michael Riesman, a účinkovali přizvaní solisté. Premiéru měla v létě 76 v Avignonu, aby pak, světe div se, zazněla v listopadu 76 také v Metropolitní opeře v New Yorku. Ale na to si Philip Glass Ensemble musel operu pronajmout, což přineslo Glassovi dluh asi 90 000 dolarů, takže opět taxikařil, ale také mu to přineslo velkou slávu a známost. Stále jsme u Philipa Glasse doma, píše se rok 2012 a brooklynské BAM se právě znovu po x letech provedení legendární více jak 5-hodinové kompozice, tedy opery bez přestávek, opět vrací k Einsteinovi on the Beach. Sama jsem tuto operu měla možnost vidět dvakrát po sobě a byl to zážitek, na který nezapomenete celý život, včetně skvělé režie a scény Boba Wilsona. V přítomnosti Philipa Glasse zůstáváme i nadále. Vždy o něm bylo známo, že je otevřený člověk. Pohyboval se napříč staletími, napříč žánry. Je to cesta, jak být svobodný? Co to je za postoj být takto otevřený?
1: Víte, to je věc zvídavosti a také mého přesvědčení, že druzí o těch věcech vědí víc, že když s nimi strávím nějaký čas, snad se něco naučím. To určitě platilo o poezii. Během svého dlouhého přátelství s Allenem Ginsbergem jsem začal rozumět, jaký proces to je být básník. Tedy ne, že bych dokázal psát poezii, ale prostě být kolem pomůže. Být kolem tanečníků, i když sám nejsem tanečník, ale mám za sebou mnoho tanečních produkcí, vím o tom hodně. Viděl jsem je bez dechu, viděl jsem to všechno. A to mě přivedlo k ním blíž, i když nedokážu cvičit jejich umění, ale přiblížil jsem se jim a zjistil jsem, že jsem schopen s nimi pracovat. Jakékoliv umělecké dílo, ať už je to malba, nebo socha, nebo hudba, text, nebo poezie, nebo film, všechno mě to zajímá, protože jako umělci sdílíme určitý společný osud. Tím jsem si naprosto jist. Tedy mě budou na tomto světě nejbližší takoví lidé. Budu chápat jejich zklamání, budu rozumět jejich radosti z úspěchu a budu rozumět i tragédii selhání. Člověk to zná, protože já je beru jako svoji hlavní rodinu a proto tak často spolupracuji s jinými umělci.
2: Thank you so much. Thank you, Philip.

aspoň část z kosmické lodi z posledního čtvrtého aktu opery Filipa Glase Einstein na pláži. Účinkoval The Philip Glass Ensemble s uměleckým vedoucím a dirigentem Michaelem Riesmanem, hudba a libretto Philip Glass, režie a scéna Robert Wilson. Překlady rozhovoru s Filipem Glassem z roku 2012 pro Český rozhlas připravila Iva Oplíštilová a dubbing Richard Piskala. A aktuálně tato opera se vrací také na evropská jeviště v příštím roce, kdy Philip Glass oslaví 90. narozeniny. Ty letos slaví další vyhlášený svého času průkopník minimalismu Steve Reich a v minulém roce to byl Terry Riley. Všichni tři pokračovatelé křivolakého a obtížně pojmenovatelného vývoje v americké hudbě, jehož začátky sahají až na počátek 20. století a který se často odehrával na západním pobřeží, jak uvádí Alex Ross. V sobotním večeru s Renátou Spisarovou dnes na téma Je na západ cesta dlouhá za skladatelskými i interpretačními ikonami americké koncertní a operní hudby dneška, ale zejména 20. století, nás čeká ještě 8 hudebních zastavení. Srdce mi krvácelo, když se musela škrtat jména těch amerických skladatelů a jejich kompozic, které bych si s vámi s takovou radostí poslechla. Ale i 4-hodinový blok má své limitace. Tak teď tedy slavná Reichova skladba pro smyčcový kvartet a pásek a tou se přesouváme už do roku 88 Different Trains, ve které spojuje americkou idylu s evropskými hrůzami. A její třetí část After the War hraje Kronos kvartet. Posloucháme hudbu Steva Reicha.

Steve Reich a jeho ikonická skladba Different Trains, různé vlaky, rozdílné vlaky. Část třetí v podání Kronos Kvarteta. Jak Steve Reich, tak jeho kolegové si vypůjčovali z populární hudby, ponejvíce z moderního jazzu, bebopu a zpětně zase ovlivňovali populární hudbu. Lamont Young, jehož dílo dnes už bohužel neuslyšíme, ovlivnil Velvet Underground, David Bowie a Brian Eno kroužili kolem Glase i Reicha. A právě Eno jednou minimalismus zhrnul jako odklon od narrativu směrem ke krajině, od představení ke zvukovému prostoru. Minimalismus v 80. a 90. letech se stal naprosto samozřejmou kulisou každodennosti. V souvislosti se skladbou, kterou teď budeme poslouchat, pojďme zpět ale do 60. let a na západní pobřeží Spojených států amerických, do času, kdy Terry Riley pracoval na skladbě, jež spojovala statické drones s hemžením smyček, která by jaksi plynula zároveň rychle i pomalu. Jak uvádí Alex Ross, skladba dostala podobu 53 modulů, neboli krátkých motivů, a následovaly další pokyny pro hráče i hráčky. Pohromadě pak všechno drží dvojice vysokých C, hraných na klavír. Tak už tušíte, skladba In C, neboli In C, Terryho Rileyho, která měla premiéru v roce 1964 a na klavír hrál tenkrát 28-letý Steve Reich. Riley dál pak pokračoval svou cestou vysněné svobody, kultury hippies, s celonočními improvizacemi, psychedelickými seancemi. Reich měl v sobě zcela něco opačného. Smysl pro řád a, jak dodává Alex Ross, udělal z minimalismu rychlopalný městský diskurs a jeho cesta vedla ze západního pobřeží zpět do New Yorku. Teď aspoň začátek In C, skladby, která oba svedla na čas dohromady, hraje Bang on a Can All Stars.

Terry Riley a jeho ikonická skladba z počátku 60. let, tedy aspoň její malá část, In C. Tuto nahrávku pořídila newyorská formace Bang on a Can All Stars. Čtyřhodinový blok dnes na téma hudby amerických skladatelů má teď aspoň 7 minut vyhrazených na dílo Johna Adamse. To by se dalo popsat jako koláž. Proud známých zvuků uspořádaný neznámým způsobem. Všechno v jeho díle uslyšíme. Hollywoodské fanfáry, Wagnera, Mahlera i Sibelia, minimalismus, zvuky jazzu i rocku. A přece, jak s tím vším pracuje, to je něco velmi osobitého. Nixon v Číně byla první opera Adamse, který v ní vychází z události kolem návštěvy prezidenta Richarda Nixona v Číně v roce 1972. Opera poskytuje deprimující přehled mocenských her 20. století. A jak může momentálně 79-letý skladatel reagovat na současnou situaci ve své zemi, tak raději hudba. Ta ze 70. let. Akt první, scéna první a část News has a kind of mystery. Volně přeloženo, zprávy mají v sobě jisté tajemství. Orchestr of St. Luke's diriguje Aido de Waard.

Johna Adamse. Z prvního aktu jeho první opery Nixon v Číně jsme slyšeli část News has a kind of mystery. Volně přeloženo, zprávy mají v sobě jisté tajemství. Orchestr of St. Luke's dirigoval Ado de Ward. Sobotní večer s Renátou Spisarovou a hudbou, která vznikla teprve nedávno, nebere zatím konce. Dnes tedy na americkou notu a my po všech těch fúzích se teď zachtělo trochu rozlehlého prostoru, plného křehké poetické planiny, na které se musíte obrnit trpělivostí, přijmout pomalost, klid, užívat si prostor s bolestně krásným zvukem, vnímat přitom prázdnotu, opuštěnost a na konci si přiznat podiv nad tím, že jsme stále součástí zemské přitažlivosti. Morton Feldman, jeho jediná opera Nider, Rothko Chapel, pětihodinový For Philip Guston, šestihodinový druhý smyčcový kvartet, tak to bychom mohli být pospolu až do rána. Feldman, který trval na tom, že skládání se vyučovat nedá, sám učil na New Yorkské státní univerzitě v Buffalu a jeho přednášky, to bylo bezcílné anebo cílené přebíhání od tématu k tématu. V Ostravě znám díky festivalovému dění mnoho Feldmanovy hudby. Z Ostravy je také nahrávka Feldmanova díla Structures pro orchestr z roku 1962. Ono, Ostravaňu orchestra, diriguje Petr Kotík, svého času Feldmanův blízký spolupracovník.

Morton Feldman a jeho Structures pro orchestr z roku 1962 a live provedení ONO, Mezinárodního orchestru mladých. Patřil mezi členy takzvané New Yorkské experimentální školy, do které patřil také Christian Wolff, Earl Brown a pochopitelně John Cage. A právě teď by mělo dojít na všechny ty avantgardní skladatele, kteří ještě před pár lety tady s námi byli a jezdili i do České republiky. Za všechny jmenuji Alvina Lossiera, Phila Nibloka, Frederika Řevského. Tak zase někdy jindy. Kormidlo stočím teď k jiné hudbě, třeba té od Eliota Cartera, který patřil mezi giganty amerického modernismu v 50. a 60. letech. A poté, co se Boulez rozešel s Cagem, pozornost obrátil právě ke Carterovi, jako pro něj téměř jedinému skladateli, jež stál na americkém kontinentě za to. Eliot Carter se dožil bezmála 104 let a komponoval téměř do své smrti. Vraťme se k jeho vysoce ceněné osobnosti druhou částí ze dvou myšlenek pro klavír, a to prostřednictvím skvělé klavíristky Ursuly Opens.

Je na západ cesta dlouhá za skladatelskými i interpretačními ikonami americké koncertní a operní hudby dneška, ale zejména 20. století. A teď zastavení aspoň na několik minut s Elliotem Carterem prostřednictvím jeho díla pro klavír. Druhou část ze dvou myšlenek hrála Ursula Opens. Elliot Carter zemřel v roce 2012. Už jsme tedy v 21. století a v něm zůstaneme právě se současnými autory a interprety. Před námi jsou skladby Meredith Monk, Tani Leon a nejmladšího autora dneška Alexe Minčeka, kterému je letos 51 let. Na seznamu se měla díla minimálně dalších 20 velmi pozoruhodných skladatelů už 21. století, ale naše čtyřhodinové zastavení s americkou koncertní vážnou nebo chcete-li klasickou hudbou je ve finále. Je až neuvěřitelné, že letos 84-letá Meredith Monk má stále pověst mladistvé zpěvačky, skladatelky, tanečnice, která v 70. letech přispěla ke světové slávě v downtownu na Manhattanu. Krajními polohami svého hlasu vytvářela iluzi praetnické hudby, rituálního jazyka, smyslné liturgie. Pokud bych se obrátila k charakteristice muzikologa Rose. Ve zkratce teď návrat k dílu Meredith Monk, která získala velkou popularitu i mezi posluchači, kteří svět klasické hudby ke svému životu nepotřebují. Přístup a provedení Meredith Monk ano. Její zájem o prvotní projev, tedy neverbální vokální zvuky, které leží pod povrchem jazyka a vyjadřují to, pro co nemáme slova.

Album z roku 2016 Meredy Monk, a jak sama upozorňuje, je meditací o našem intimním spojení s přírodou, jejich vnitřních strukturách, křehkosti, její ekologie a naší vzájemné závislosti. Tma a světlo číslo 2. Na řadu přichází dílo Temperamentní tání Leon. Ano, narodila se na Kubě a všechno to, co tam mládí slyšela a prožila. Na straně druhé je také i svou emigrantskou zkušenost, kdy, co by mladá dívka přicestovala do Spojených států amerických, to vše najdeme v jejím z velké části vokálním díle. Ve svých kompozicích kombinuje západní tradici vážné hudby s jazzovou i folklorní taneční energií, která nezřídka vyrůstá z latinskoamerických rytmů a nápěvů. V létě 2025 poprvé navštívila Táňa Leon Českou republiku, kdy rovněž vyučovala na Institutu ostravských dnů. Poslechněme si její poměrně novou kompozici, kterou si u ní objednala New Yorkská filharmonie a Oregon Symphony. Jednalo se o iniciativu zadávající nové skladby 19 skladatelkám na počest stého výročí ratifikace 19. dodatku Ústavy Spojených států amerických. Jednovětá kompozice se jmenuje Stride, znamená pohyb vpřed, a v roce 2021 za ní získala Táňa Leon Pulitzerovu cenu. Na nahrávce hraje London Philharmonic Orchestra, který řídí Dima Slobodeňuk.

skladba Stride od Tani Leon, americké skladatelky kubánského původu. Mimo jiné odkazují na první pořad o této americké osobnosti v Českém rozhlase, stále k poslechu na platformě Můj rozhlas v pořadu Futurissimo ze dne 11. ledna 2026. A je zde závěr a poslední skladba čtyřhodinového maratonu. Je od Alexe Minčika, skladatele, aktivního učitele a hráče na saxofon, spoluředitele New Yorkského souboru Wet Ink Ensemble. Je autorem skladeb rozdílných zvukových světů. Surové zvuky se střídají s vysoce vytříbenými tembry. Živý rytmický výboj společně s momenty náhle stagnace či mechanickým opakováním. Propojováním, kombinováním a střídáním zdánlivě nesourodých prvků dociluje Minček dojmu sjednocení a odhaluje tak skryté kvality koherence a jednoty. Začleňuje metody, které jsou obecně vnímány jako vzájemně neslučitelné. Jeho kompozice z roku 2024-25 Assembláž Mobilita je nahrávkou Českého rozhlasu a s Mezinárodní ostravskou bandou ji nastudoval Petr Rundel. Zde je její live provedení z Trojhaly Karolína v Ostravě ze srpna 2025.

Alex Minček a jeho skladba Assembláž Mobilita a jeden ze žhavých aktuálních příkladů současné americké hudby. Ale co je dnes vlastně americká hudba? A co evropská? Skladatelé díky možnosti cestovat, studovat, sdílet se navzájem, žádný oceán ani hranice už neomezují a nevymezují. Komponovaná hudba měla takřka po celé 20. století v Evropě i Spojených států amerických mnoho podob. A před sebou má, doufejme, celou škálu dalších tajemství. Hudby, kterou teprve uslyšíme. Klidnou noc vám ze stanice D-dur přeje Renáta Spisarová a z hudební režie mistr zvuku Aleš Huber.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Příští stanice, Staroměstská.
2: Stanice Staroměstská pražského metra. Právě tady vystupují mnozí ze studentů konzervatoře, když jdou do své školy. My tam dnes směřujeme také, a to za panem ředitelem Petrem Čechem. Má připravený výběr hudby pro naše vysílání, je dnes na stanici D-dur při její pravidelné návštěvě hostitelem. Petr Čech je varhaník, nadále také koncertuje jako klavírista a je nejen pedagogem a ředitelem školy založené už v roce 1811 a je nejen výkonným umělcem, ale také varhaníkem v Týnském chrámu na Staroměstském náměstí v kostele s nejstaršími pražskými varhanami nástrojem ze 17. století. Můžeme se v jeho výběru těšit na varhaní i symfonickou hudbu, na hudbu českou, francouzskou, německou, na baroko, romantismus i na hudbu Petra Ebena. Příjemný poslech vám přeje od mikrofonu Petr Weber. Jsme u pana ředitele Čecha v jeho ředitelně. Ze zdí se na nás dívají jeho předchůdci, mimo jiné Bedřich Dionýs Weber anebo Antonín Dvořák, předchůdci v úřadu. A za zdí je slyšet klavír, ale nevadí, my se soustředíme na to, že pro vás postupně máme krásný výběr hudby, výběr Petra Čecha, a to výběr nejen varhaní, jak by se dalo čekat, ale samozřejmě i jiné hudby. A ta první skladba, kterou před sebou na CD máme, ta je především o zpívání, když to řekneme takhle nehezky, ale samozřejmě i ten varhaní podíl tam je veliký. Janáčkova Glagolská mše s tím slavným postludiem, které jste taky určitě mnohokrát hrál.
3: Tak já bych předem popřál všem krásný den při poslechu. Věřme, že ten výběr bude pro posluchače příznivý a bude zaujímavý. A rád bych tedy představil samozřejmě Janáčkovu Glagolskou mši, která pro varhaníky je určitým momentem, kdy se dostanou do kontaktu s hudbou, která není psaná pro varhany úplně typickým způsobem, tak jak psávají varhaní skladatelé, ale tím, jak je napsaná, a samozřejmě Janáčka všichni z nás znají velmi dobře, jak je specifický svým jazykem, svou hudební řečí, tak je samozřejmě i pro varhaníky něčím, co v sobě skrývá určité výzvy. Já jsem Janáčkovou Glagolskou mohl interpretovat při mnohých koncertech s různými tělesy, nicméně nejčastěji jsem se dostal vlastně do kontaktu s Janáčkovou filharmonií Ostrava a považuji vlastně toto propojení za zcela ideální, protože nechci mít ty předsudky, že Janáčka nejlépe interpretují Ostraváci, ale přeci jenom i tím, že pocházím vlastně z toho Janáčkovského kraje, tak mám k té muzice opravdu velmi blízko a interpretoval jsem nejenom i klavírní dílo, ale také například se svou sestrou, houslistkou Janáčkovou houslovou sonátu. Absolvoval jsem pražskou konzervatoř s klavírní sonátou Janáčkovou, takže k tomu dílu mám velmi blízko. Trošku si postesknu, že pro varhany nemá toho Janáček více ze solových skladeb, ale jsem rád, že aspoň ta Glagolská zaujala své pevné místo v repertoáru varhaníku, nejenom v rámci toho pozdludia, které je nejběžnější, ale ty party varhaní, které jsou v rámci celé mše, ať je to v části věruju, tak jsou opravdu krásně napsané a člověk si to vždycky s radostí zahraje. Dneska bych vám chtěl představit nahrávku, která vznikla při kolaudaci varhan, renovovaných varhan v Barceloně. v Palace de la Musica na krásný nástroj Valkruv, tedy krásný romantický nástroj. A je to právě se zmíněnou Janáčkovou filharmonií Ostrava, diriguje Tomáš Rezner.
4: Dokážeme říct i solisty, byli tam s vámi nebo s filharmonií z Česka v Barceloně?
3: Nebyli to čeští solisté, z takových těch známějších asi posluchačům, to bude Petr Mikuláš, nebo správně Peter Mikuláš, a potom to byli spíše cizinci jako Katarína Jovanovič, Mojca Vedrjak a Evgenij Šapovalov.
4: A sbor?
3: Sbor byl přímo z Barcelony, tedy katalánský sbor.

0: Na stanici D-dur dozněla Janáčkova glagolská mše. Hudbu dnes vybírá Petr Čech, ředitel Pražské konzervatoře a varhaník, a byl to také on, kdo v té nahrávce na varhany hraje. Vznikla v Barceloně při hostování Janáčkovy filharmonie z Ostravy. Solisty byli Katarina Jovanovič, Mojka Vederňák, Jevgení Šapovalov a Petr Mikuláš. A zpíval místní barcelonský sbor. Pane Čechu, zmínil jste, že jste z kraje Leoše Janáčka. Co přesně to znamená? Kraj Leoše Janáčka, to je Lašsko a to je strašně malý region. Tak jste přímo z něj nebo někde poblíž?
1: Tak já to samozřejmě vnímám tak, že Janáček je spojený s Ostravou hlavně, ale musím přiznat, že nejsem ani přímo z Ostravy, ani z toho Lašska, ale pocházím z Opavy. Nicméně má studia byly spojené s Ostravou, takže k tomu Janáčkovi mám opravdu velmi blízko a samozřejmě ten kraj je mi velmi blízký a mám ho procestovaný skrz i ty Hukvaldy, takže s tím Janáčkem jsem spojen velmi blízce.
0: Pokud nás poslouchá někdo z Brna, tak určitě teď se naježil, protože samozřejmě Janáčka si v uvozovkách přivlastňují i Brňáci, konec konců strávil tam delší část života než tam u vás nahoře. To asi to nebudeme nějak řešit tohleto, že?
1: Já bych to viděl, že je to český skladatel a asi
0: nebo moravský?
1: No, samozřejmě ta specifika té hudební řeči, tak řekněme moravský.
0: Vy jste nicméně teď už delší dobu Pražák. Vy jste absolvoval v Praze už studia, nebo jste ještě nějaká měl na začátku na východě, na severovýchodě?
1: Já jsem vždycky takový nejistý, když mi řekne někdo, že jsem Pražák. Já se pořád cítím tím Moravákem a myslím si, že možná posluchači i sami posoudí, že se mě zatím úplně nedotkla ani vlastně, nebo nedotknul ten dialekt vlastně té pražské češtiny, ale že si zachovávám tu, řekněme tedy moravskou, nevím, nech to posoudí posluchači sami. Ale co se týče studií, tak já jsem vlastně do maturity byl na Ostravské konzervatoři a po maturitě jsem odešel do Prahy a s Prahou vlastně už jsou spojené moje další vlastně kroky nejen studijní, ale i profesní. Nicméně i v rámci potom následujících let se vlastně můj život propojoval i s jinými oblastmi a bylo to vlastně také Německo, vlastně studia ve Stuttgartu a poté jsem se vracel tedy zase na východ, ale mírně jižněji, asi do Bratislavy k doktorandskému studiu.
0: Na Pražské konzervatoři už léta učíte a teď jste se stali jim ředitelem, k tomu se ještě můžeme vrátit a dostat určitě, ale s Prahou je spojena i ta vaše profesní varhanická přítomnost. Jste tituárním varhaníkem v jednom krásném starém pražském chrámu, v Týnském chrámu, který, jak známo, je významný tím, že tam jsou nejstarší pražské varhany, říkám to správně.
1: Jako Moravák, který pokud navážu na svůj původ, tak jsem nesmírně vděčný a velmi si vážím toho, vlastně jaké posty můžu tady zastávat. Ať je to pozice ředitele Pražské konzervatoře, to je nejvýznamnější, řekně, hudební instituce vzdělávací u nás, tak samozřejmě i post varhaníka chrámu Matky Boží před Týnem, což je post, který opravdu je velmi ceněný, nejenom z toho hlediska, jaký je to kostel, jaká je to stavba architektonicky, ale samozřejmě i z hlediska toho, jaké se tam nachází varhany. Je to v podstatě nástroj, který je evropským, ne-li celosvětovým skvostem z roku 1671. A jestliže jsme jmenovali tady pár mých předchůdců v pozici ředitele Pražské konzervatoře, tak bych se pozastavil vlastně i u svých předchůdců v rámci vlastně varhaního postu u Matky Boží před Týnem. A tady můžeme jmenovat hlavně skladatele Johana Norberta Ferdinanda Segra, který tam působil přes 20 let. Celá řada dalších skladatelů a významných osobností, takže z tohohle hlediska opravdu si tohoto velmi cením a člověk má v sobě v podstatě takový moment, kdy i díky tomu, jaké měl předchůdce, ať tedy tady ve škole nebo v tom kostele, tak k tomu všemu přistupuju a snažím se přistupovat s respektem a s pokorou.
0: A můžeme tedy Týnské varhany teď poslouchat? Máte nějakou nahrávku pro nás?
1: Mně se podařilo na natočit v Natýnské Varhany krásnou nahrávku vlastně cyklu aparátu z muzikou Organisticus. Jsou to vlastně tokáty od Georga Moffata, jeho německého skladatele, a toto dílo vlastně zcela koresponduje právě s tím nástrojem, který je v chrámu postaven, protože je postaven podle jeho německého vzoru Varhan, a hudba Georga Moffata je tedy s tímto nástrojem velmi úzce propojená, protože člověk i v tomto ohledu musí přece jenom dávat pozor na to, jakou hudbu na ten daný nástroj interpretuje. Tedy Georg Moffat, tokáta prima z cyklu Apparatus Musico Organisticus.

0: že když jste hrál teď raně barokní hudbu, takže jste soustředěn především na ní, což ovšem u klavíru asi nejde, tak jak tohle ten rozpor jste řešil ve svém dosavadním životě?
1: Ten rozpor je opravdu velký, protože když si vezmeme ty dva nástroje vedle sebe, tak jsou si velmi vlastně vzdálené, ale zároveň v některých ohledech taky velmi blízké. Nicméně já jsem měl ke klavíru vždycky velmi blízko, protože nejen, že varhaník musí velmi dobře či výborně ovládat klavír, ale také z toho důvodu, že jsem vlastně už od roku 1993, kdy jsem nastupoval v Ostravě na konzervatoř, studoval vlastně i druhý hlavní obor vedle varhán, a sice tedy klavír. Já vnímám vlastně klavír jako opravdu stěžejní nástroj i stěžejní nástroj nejen varhaníku, ale svého života. Protože když porovnám ty dva nástroje vedle sebe, tak každý má odlišné vyjadřovací prostředky. A mám takový pocit, že kdybych byl pouze tím varhaníkem a hrál na varhany, že bych byl vlastně sám pro sebe ochuzen o ty možnosti výrazové, dynamické a tak dále, které zase umožňuje právě ten klavír. Klavír vlastně umožňuje úplně něco jiného výrazově než varhany, kde u varhan se cítím mnohdy spíše jako, řekněme, skladatel, popřípadě dirigent někde na pomezí těchto dvou vlastně profesí. Skladatel z hlediska toho, že vlastně u těch varhan, když připravuju registraci, tak je to v jistém slova smyslu příprava instrumentace toho díla a i na tom velmi záleží, jak to dílo bude tomu posluchači podáno. Na klavír vlastně jsem hrál a hraju celou dobu také se svou sestrou, se kterou jsme vlastně v roce 1993 vyhráli mezinárodní soutěž Concertino Praga. A bylo to vlastně v duu housle a klavír a od té doby jsme vlastně jezdili mnoho koncertů, vlastně nejen tady u nás, ale po celém světě. Dostali jsme se do Kanady, dostali jsme se i do jiných zemí a máme z toho spoustu krásných zážitků právě díky tomu tedy, že jsem hrál a hraju i na ten klavír. To, co vlastně mě přivádí k tomu klavíru, je samozřejmě také tvorba, hlavně potom romantických skladatelů, jako je Franz Liszt, Robert Schumann, Johannes Brahms a další. Pokud bych se vrátil myšlenkově k tomu, že jsem si už posteskl tady jednou k tomu, že je škoda, že Janáček nenapsal více díla pro varhany, tak u Schumanna si postesknu asi stejným způsobem, protože toho varhaního díla opravdu není moc, jsou to spíše studijní záležitosti, ať je to cyklus šesti fouk na BACH nebo skici, ale je to opravdu minimum toho díla a mně to přijde strašná škoda, protože ty vyjadřovací prostředky, které zrovna Robert Schumann ve své hudbě má, jsou tak úžasně romantické, že člověk se k téhle hudbě velmi často utíká. Z jeho díla mě vlastně nejvíc oslovují nejen písňové cykly, ke kterým se vlastně taky dostaneme, ale je to především klavírní koncert, který původně komponoval vlastně jako fantazii pro klavír a myslím si, že můžeme být rádi, že dopsal i druhou a třetí větu a stal se z toho tedy plnohodnotný klavírní koncert.
0: Tak a jakou máte nahrávku?
1: Rád bych představil nahrávku, kterou považuji za opravdu špičkovou a je to Berlínská filharmonie s Claudiem Abbádem a klavírní part hraje Marie Pereira.

0: Náš hostitel Petr Čech, varhaník a také klavírista, ředitel Pražské konzervatoře, nás ve svém výběru hudby, jsme dnes u něj na návštěvě, zavedl do světa romantismu. Poslouchali jsme Schumannův klavírní koncert s Mary Perrajou, Claudiem Abbadem a berlínskými filharmoniky. Vrátíme se patrně ale zase k varhanám. Předpokládám, tak jak vidím, co tady máte teď před sebou připravené. A vrátíme se zase ke starší hudbě?
1: Vrátíme se ke starší hudbě. V tuto chvíli to bude Georg Friedrich Händel, který není úplně, řekněme, typickým varhaním skladatelem období baroka, tak jako třeba známe dílo Johanna Sebastiana Bacha, ale Händelovo dílo obsahuje jednu výraznou sbírku, která je s varhanama, či řekněme spíše možná s varhaním pozitivem či portativem propojená.
0: Čili s menšími malými varhanami.
1: S menšími varhanami, protože vlastně to dílo bylo komponované pro přestávky během opery, takže to musely být přenosné varhany a jsou to vlastně varhaní koncerty.
0: To je právě to, co Bach nemá vlastně. Že?
1: To je to, co nemá. Bach pouze přepsal vlastně dva Vivaldiho houslové koncerty, respektive dvojkoncerty. Je to A-mol a D-mol, takové ty, řekněme, nejznámější vlastně pro dvoje housle. Nádherná muzika a samozřejmě my varhaníci je velmi rádi hrajeme, protože jsou i posluchačsky velmi vděčné. Nicméně koncerty Händelovy jsou v mnohem originálnější, protože samozřejmě jsou komponované přímo pro ty varhany. U toho Bacha se jedná přece jenom spíše, řekněme, o transkripce, které jsou vždy z hlediska interpretace diskutabilní mnohdy. Takže Händelovy koncerty jsou opravdu originály, i přesto, že mnohé věty vlastně v těchto koncertech jsou převzaty z flétnových sonát nebo ze sonát pro jiné nástroje. Jinými slovy, sám Händel vlastně ve svém díle vykrádal.
0: Aranžoval sám sebe, řekněme to trošku diplomatičtě.
1: Dobře, dobře. A používal vlastně tedy tyto věty i pro svou koncepci těchto varhaních koncertů. Jsou to nádherné kusy, které jsou posluchačsky velmi vděčné, krom toho vlastně nejenom varhaníkovi, ale i tomu orchestru dávají nepřeberné množství pro improvizaci, což je vlastně obor, který je s varhanama velmi úzce spjat a je na každém varhaníkovi, jaký styl, druh improvizace pro ty koncerty zvolí.
0: Máte na mysli improvizaci jako zdobení ornamentiku nebo i nějaké kadence, nebo co všechno?
1: Přesně tak, mám na mysli jak zdobení ornamentiku, tak právě i kadence. Dokonce někdy i celé věty. Protože u některých koncertů vlastně se setkáváme s tím, že Händel pouze napsal číslo věty a varhany dle libosti. Takže to nechal čistě na varhaníkovi.
0: Ani číslovaný bas tam není?
1: Ani číslovaný bas tam není, je to čistě na libosti varhaníka a samozřejmě tady přichází obrovská rizika s tím, aby varhaník neskazil Händelovi celý koncert. Takže velmi dobře musí zvážit, jestli bude tu větu improvizovat, anebo jestli bude hledat opětovně v jiném Händelově díle a použije zase nějakou úpravu, která bude vlastně tomu händlovskému stylu velmi blízká.
0: A co s tou improvizací potom provádí dirigent, pokud tam je, nebo varhaník v tomto případě vždycky diriguje od varhan?
1: Většinou diriguje přímo varhaník od varhan, pokud je dirigent, tak se samozřejmě spoleháme na takové ty klasické závěry kadencí a koukneme krátce na sebe, dáme si signál, a aby mohl orchestr vlastně pokračovat. Já jsem dneska vybral teda nahrávku, která dle mého pohledu je opravdu i z hlediska té improvizace jednou z nejlepších vůbec, které existují. Je to nahrávka s varhaníkem či čembalistou Tonem Kopmanem. Orchestr vlastně je amsterdamský barokní orchestr a improvizace, nejenom z hlediska té ornamentiky, ale i těch kadencí, které Ton Kopman vlastně do toho díla vkládá, jsou opravdu obdivuhodné.
0: Čili představujeme si nástroj malý, koncertní, nikoli v chrámový.
1: Je to malý vlastně koncertní nástroj přenosný. Posluchači můžou vlastně v té nahrávce vnímat také klepání mechaniky toho nástroje. Je to zcela přirozené, k těm nástrojům to patří.
0: A to je nástroj bez pedálu.
1: Ano, je to bez pedálu.

0: Posloucháte stanici D-dur, která 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. Dnes jsme pro vás, vážení posluchači, na návštěvě u našeho hostitele Petra Čecha, ředitele Pražské konzervatoře a varhaníka. A poslouchali jsme varhanní hudbu, koncert číslo 1 z opusu 7 od Georga Friedricha Händla. Pane Čeku, kdo hrál, připomeňte, prosím.
1: Hrál varhaník Ton Koopman a za doprovodu amsterdamských barokních solistů.
0: Je to repertoár, který hráváte taky, anebo jste především tím chrámovým hudebníkem?
1: Hrávám i tento repertoár. Myslím si, že varhaník by měl být vlastně širokospektrý ve svém záběru a měl by vlastně vycházet jak z té, řekněme, chrámové literatury a být tím schopným, řekněme, doprovazečem i liturgie, ale zároveň by měl opravdu mít ten rozptyl k té koncertní hudbě, nejenom sólové, ale právě i s tím orchestrem.
0: A takhle připravujete i studenty na konzervatoři tímto široce rozkročeným směrem?
1: Určitě ano, protože si myslím, že je to obzvláště v dnešní době velmi nutné, protože čím větší záběr, nejenom varhaník, ale ten hudebník má, tím samozřejmě má větší možnost i uplatnění. A to se netýká jenom varhan a varhaníku, ale i všech oborů. Myslím si, když zabrousíme ke klavíru, tak že je výborné mít soli, ale je také skvělé mít výborného komorního spoluhráče, popřípadě korepetitora. Toto jsou činnosti, které vlastně se musí v tomto propojovat a pokud ten interpret je schopen tyto vlastně činnosti, všechny tyto spektra pojmout do své činnosti, tak si myslím, že nemá problém z hlediska uplatnění a bude velmi vyhledávaným solistou, komorním hráčem i korepetitorem.
0: Teď máte pro nás připravenou desku s hudbou Sergeja Rachmaninova, jeho druhý klavírní koncert. Hrál jste ho někdy?
1: Nehrál jsem ho. Tohle už je přece jenom klavírní literatura, která vyžaduje úplně jinou vlastně technickou výbavu. Přece jenom tady bychom se museli obrátit na jména, jako je Ivo Kahánek a jiní interpreti. A samozřejmě je to hudba, ke které člověk vzhlíží a poskytuje i posluchačsky vlastně obrovský záběr barevnosti, vlastně nejenom orchestru, ale i barevnosti toho klavíru, protože tady vlastně není klavír pojat, řekněme, mnohdy jako sólový nástroj, ale spíše jako součást toho symfonického tělesa. To je vlastně na tomto fantastické, že tam dochází k tomuto propojení.